0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Jamese Hypa, britského producenta a DJe, který svým energickým stylem baví fanoušky taneční hudby po celém světě. Jeho skladby jsou plné chytlavých rytmů a groovu, který tě rozhýbe během pár sekund. James Hype je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě dostal do té správné nálady. Zůstaň naladěný,

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme East 17, britskou boybandovou legendu z 90. let, která dodnes baví fanoušky svým mixem popu a tanečních rytmů. Jejich hudba je jako ta nostalgická jízda, co tě vrátí do času, kdy jsi chtěl pořád jen tančit. East 17 jsou jako ti kamarádi, co ti vždycky připomenou, že dobrá muzika nestárne. Připrav se na pořádnou dávku nostalgie s pořádnou porcí groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje taneční klasiky.

Tady je tvoje Metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíru

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na domácí půdu. Andy Cermak je český zpěvák a skladatel, který ví, jak skloubit pop, klavír a eleganci v jednom balení. Jeho písně jsou jako scénáře k filmům, které tě dojmou i rozesmějí. Andy je jako ten kámoš, co si ti sedne ke klavíru a ty mu odpustíš i to, že zase zrušil pivo. Jeho hudba má emoce, nadhled a vždycky trochu melancholie. Zůstaň naladěný, protože Metropole

0: jede.
1: Jak mi začala puberta, tak jsem si tak postupně začala vymýšlet takový ty první kérky, díky bohu, ale že jsem si je neudělala. Ne, vždycky, co si třeba ten člověk jako představí, tak je jako reálný to pak vytvořit. No, tobě se to rozpilo, protože si pak šel večer na pivo. Vůbec. Pitomost. Kluci se kolikrát jako zhrozili z toho, že jim mám jako ohlit stehno. Říkám, tak jako 90. a rok 2000, to byl úplně doba špatných kérek. Mi psal jeden klučík, jestli bych mu nepotetovala pohlavní orgán.
2: A máš třeba nějaký tetování, který ho jako lituješ, nebo který si říkáš, že hele, bez toho bych se obešla?
1: Jo. No už to máš hotový a já jenom ještě ne, promiň, jsem prostě fakt jako perfekcionista. Ní.

0: Přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je taterka Tereza Koutná. Terko, ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj.
0: Tak já se na úvod zeptám, kolik ty máš tetování na těle?
1: To je opravdu zákeřná otázka, protože nevím ani, jestli na ní jsem schopná odpovědět. Typovala bych to něco kolem 50, plus minus. Něco je menší, něco větší, ale to číslo je zhruba takový nějaký.
0: No už to člověk předpokládám přestane potom počítat, že je po nějaké době.
1: To už prostě pak nemá smysl, když je to každý druhý měsíc.
0: A jaké bylo vlastně první tetování? Vzpomeneš si ještě, kdy jsi ho nechala dělat a kdo ti to třeba dělal?
1: Jo, tak to je jasný. Já si myslím, že na první tetování se asi nikdy nikdo nezapomene. Bylo to na střední chvilku potom, co mi cvaklo 18 a moje spolužečka ze střední právě zkoušela tetovat tak po domácku handpoukem a nenapadlo nás nic lepšího, než právě u ní doma na posteli, na ručníčku mi udělat takovou malou kérku. Byl to takový, je to klišé možná trošku, ale byl to vlastně slon v Hroznýšovi z Malýho prince. Tehda to bylo pro mě taková srdcovka, takže to vlastně byla první kérka. Hrozně to bolelo. Horší místo jsme vybrat nemohli, ale bylo to takový punkový, má to srdíčko a prostě první kérka je taková ta.
0: A jaký je to místo?
1: Tady jakoby z boku nohy. Mm-hmm. A ono, je to tam strašně citlivý, protože tam se jsou zakončený všechny ty nervy a z toho boku je to fakt takový jako protivný. Možná spíš i jako hlavně tím, že jsem vůbec nevěděla, jak to bolí. A ona vlastně tím, že sama se učila, nevěděla úplně přesně, co dělá, tak to je taky jako co se týče té bolesti trošičku faktor, který vlastně to ovlivňuje, tu bolest jako takovou.
0: Tomu rozumím. A já se zeptám, co vlastně pro tebe znamená vůbec tetování?
1: Tetování. To je pro mě je to kultura. Pro mě je to životní styl, něco, co dělám každý den, na co myslím každý den, na čím přemýšlím každý den. Možná to zní až trošičku fanaticky, ale asi jsem se fakt dostala do toho stádia, kdy už tím žiju, kdy prostě si nedokážu představit, že bych vlastně tady tuhle práci nedělala, protože je to něco, co mě opravdu naplňuje, co mě strašně baví a vlastně jsem si dřív ani nemyslela, že bych něco takového dělala, ale je to pro mě fakt asi to slovo, který to pro mě je, tak je fakt ta kultura.
0: Tobě je v současnosti 22 let, bavili jsme se před rozhovorem, že tetuješ už vlastně 3 roky a mě by zajímalo, jak ses k tomu kreslení na kůži vlastně dostala, kde byl ten prvotní impuls, že jsi to tak zamilovala a teď je to vlastně tvůj profes.
1: No tak ono vždycky se mi to líbilo. Už jako od malička mi to přišlo jako zajímavý, vždycky už jako, že jak mi začala puberta, tak jsem si tak postupně začala vymýšlet takový ty první kérky, díky bohu, ale že jsem si je neudělala. To bych pak dala hodně peněz za nějaký předělávky, ale takový ten první impuls bylo asi to, když jsem kdysi brigádničila za barem a byla to zrovna dramová akce a poznala jsem se tam s takovým velkým dredatým černochem. A začali jsme se spolu bavit a nějak jsme se jakoby dostali ke kérkám a on vlastně neznal vůbec tu metodu třeba toho handpouku a nějak jsme se prostě o tom bavili a on jako se mě zeptal, jestli mu jako to tetování jako udělám. A já jsem v tu dobu zkusila třeba fakt jenom jednu kérku na mém prostě kamarádovi, jen tak prostě ze srandy. Ale tak jako řekla jsem si, a tak co by ne, tak zkusím to, že jo, bude sranda. A od jednoho mýho kamaráda, co vlastně tehdy už tetoval, teďka se mnou tetuje vlastně na studiu, tak mi půjčil jehly, půjčil mi barvu, mi kousek odlil jakože do lahvičky a další den po té akci jsem šla s tím LJem, se jmenoval LJ, jsme jeli spolu na kopeček a tetovali jsme na svatém kopečku tam prostě na trávě a vytetovala jsem mu přes celý lýtko dobře. jako slovo dobře, prostě, že on jako neměl česky, že jo, a on prostě tam chtěl jako obrovský slovo dobře, že se má dobře, že je to tady dobrý, a tak jsem vůbec nevěděla, co dělám. Barvu jsem nalila do vršku od pití. Utírala jsem to normálně kapesníkama, rukavice, neblbněte, to vzala voda, to prostě byl čistý punk. A bylo to sice jako strašný, když se na to teďka jako podívám zpětně, ať co se týče hygieny a co se týče asi to, jako si myslím, nevypadalo zrovna dobře, ale byl to asi takovej ten první fakt jako zlomový okamžik, kdy jsem si pak jakoby řekla, to by mě vlastně asi jako fakt bavilo, a zkusila jsem pak něco na sobě, pak jsem si objednala věci na tetování, jako přímo jako moje, a pak jsem měla vlastně to štěstí, že jsem měla jako skvělý kamarády, kteří se nebáli toho mi dělat pokusný králíky, protože já jsem to zrovna nebrala z toho konce, že bych si koupila umělou kůži a nebo nějakou prasečí kůži nebo něco takového, ale já jsem prostě měla ty svoje kamarády a ti to se mnou tak jako nahecovali a měla jsem vlastně od nich tu podporu, a pak prostě se to tak, jsem už do toho spadla a začalo to všechno vlastně, až se to dostalo do toho stádia, kde to je teďka.
0: Super, takže na kamarádech jsi všechno otestovala a postupně se to stalo tvou profesí.
1: No, to jo, no, je to.
0: A já se ptám, třeba mezi tatery více mužů anebo žen?
1: Řekla bych, že asi více mužů. Že ona dřív vlastně to byla hlavně jako chlapská práce, nebo jakože se týče jako, víme, jaký ženský to měli dřív, že jo. Ale řekla bych, že spíš hlavně chlapy, ale samozřejmě dneska už to není jako pravidlem, že ženský tatujou taky, už je to právě jako mezi babama hodně rozšířený, ale prostě původně, co si myslím jako z historického hlediska, tak to byla spíš jako, že fakt chlapi tatovali.
0: A cítíš třeba ty nějaké omezení z toho pohledu, že jsi právě žena v tom třeba lehce mužském světě, nebo z toho, jak to bývalo historicky?
1: Hele, ono je to... Jak to říct? Ono, ne, že bych cítila nějaké omezení, ale párkrát jsem se setkala s předsudky, že mi třeba někteří jiní tateři řekli něco ve stylu, no, za tebou chodí lidi jenom skrz to, že jsi holka a prostě chcou se s tebou nějakým způsobem seznámit, nebo prostě naráželi na něco takového. Přitom mi to fakt jako upřímně tady toho se nikdy nepřišlo, protože tatuju hlavně mi přijde jako z takových 80% fakt jako holky, a tak bych v tom neviděla ten smysl, že jo. Ale jakože setkala jsem se párkrát s takovýma propovídkama, ale to jako člověk prostě, mě to vždycky spíš aspoň jako víc motivovalo právě dokázat, že se ten člověk plete, a víc právě se zaměřit na tu techniku a víc to rozvíjet a dělat čím dál tím lepší práce, aby právě jakoby dokázala to, že to fakt za mnou jako nechodí lidi skrz to, že bych byla holka, že by za mnou viděli potenciální nějaký akt něčeho.
0: Co si myslíš, že třeba vede ty potenciální žadatelé, nebo respektive ty tvoje klienty, kteří si chtějí něco nechat vytetovat, tak k tomu rozhodnutí, že teda si řeknou, OK, oslovím někoho a nechám si prostě namalovat nějaký třeba obrázek nebo symbol?
1: No tak já doufám, že vede, že k tomu hlavně vede to, že si jim líbí moje práce. Ale řekla bych, že co se tak většinou bavím s lidma, tak to většinou bývá tak, že už nějakou dobu přemýšlí prostě nad tím, že si dají nějaký tetování. Pak samozřejmě hledají ještě, od koho si to nechají udělat. Protože tatérů je dneska strašně moc. Že fakt jako byste se divili už jenom, kolik je v Olomouci tatérů, kolikrát mě samotnou to překvapí. Ale prostě ne vždycky je to samozřejmě kvalitní, takže právě mi přijde, že vždycky se pak ještě nějakou dobu jako snaží někoho najít, někoho, jehož styl by se jim právě líbil na tohle, a nebo někoho, kdo jim je nějakým způsobem sympatický, protože přece jenom nechce žít na kérku k někomu, kdo ti přijde, že nevím, namyšlený, kdo ti prostě není sympatický a nesedí ti, nehraje ti úplně do noty. Takže řekla bych, že je to asi spíš jako takhle tak nějak, že vždycky tam asi už v sobě něco mají, že co by si tak chtěli vytetovat a pak prostě to postupně jenom zraje až do toho stádia, kdy si řeknou, jo, to je ten moment a tu kerku si udělám. Většinou to pak nekončí tou jednou kerkou a vždycky všichni už mi pak za dva týdny píšou prostě, no tak dáme ještě něco.
0: No, tomu naprosto rozumím a já se možná zeptám, nebo ještě pozastavím u toho procesu vlastně tvorby, toho tetování. Předpokládám, že teda ti klienti přichází už nějakou představou, ale myslím si, a ty mi to potvrď nebo vyvrať, jestli ty vlastně tam hraješ roli i nějaké koordinátorky, případně pomáháš jim to třeba vylepšit, tu jejich ideu.
1: Určitě, určitě. Já to dělám osobně nejradši tak, že se zeptám lidí, jakou mají představu, co by si představovali, co se týče i velikosti, umístění a vlastně třeba jim i řeknu, aby mi pro inspiraci poslali něco, co se jim líbí, jakoby, abych tam měla i jakože ten věm, abych si to prostě mohla jako představit a pak jim vlastně vytvořím ten návrh přímo jako na míru, když to tak řeknu. Protože ono ne vždycky, co si třeba ten člověk jako představí, tak je jako reálný to pak vytvořit, protože není třeba reálný, aby se, nevím, dám takový nejtypičtější příklad, aby se na prst vlezlo realistický portrét svýho dítěte nebo něco takového, že prostě vždycky si jim snažím to udělat tak, aby to bylo, a i co se týče té životnosti toho tetování, vlastně co nejlepší, aby to bylo na dobrém místě, aby to sedělo a i přímo na to místo jako esteticky, aby se to tam vlastně moc nekroutilo, protože zase ne všechno se dá dát jako na každý místo na tom těle, aby to fakt prostě jako proporčně a fakt esteticky jako vlastně působilo dobře. Ale princip stejný, jako pošlou mi zhruba představu a já jim jako vytvořím návrh a pak vlastně většinou ten návrh tvořím až na místě, záleží podle toho, co to je a vždycky to tak jako poupravujeme třeba co a jak by někde trošičku pozměnili, je to pro mě ten nejlepší způsob, protože se to dá vykomunikovat aspoň jako přímo na tom místě, než to řešit složitě přes zprávy, protože přes ty zprávy se nemusí člověk úplně pochopit. Tak, jak to vlastně myslel, že jo.
0: Ano, ano. A dají si teda většinou lidé říct, jako nechají si poradit?
1: Jo, jo, většinou jo, ale pak jsou samozřejmě i lidé, kteří jako jsou v tom hrozně tvrdohlaví a prostě nenechají si vyvrátit to, že nápis z boku prstu je blbost, protože se to tam rozpije a protože to tam vypadá, nebo nevím, teďka mě nic nenapadá, většinou to jsou tady tyhle ty věci, že prostě co se týče místa umístění, tak je to prostě ne každý místo je fakt jako reálný jako vytetovat, nebo nereálný, je to reálný ve finále to udělat úplně všude, ale co se týče té životnosti toho tetování, že oni všichni to lidi vždycky vidí třeba na tom Instagramu nebo na Pinterestu a takhle tak hned, jak to vlastně ten člověk vytetuje, vyfotí a pak to postne na internet, ale nevidí to, jak to vypadá třeba za rok nebo jak to vypadá za 10 let. Oni jakoby už nevidí jakoby teda víc dopředu, že vlastně to tetování přece jenom je v kůži a ta barva tam pracuje, takže je prostě možný, že když ty linky třeba budou moc u sebe, když jako chce někdo něco extrémně detailního, ale myslí si, že to je reálný vytetovat třeba 5x5 cm, tak prostě to není jako vždycky jako reálný, protože ono pak to tetování má vlastně tendenci se spíjet, za 10 let by pomalu nešlo ani poznat, jako co to je. Takže vždycky se jim to právě snažím vysvětlit se i tohoto hlediska, že přeci jenom ať si radši nechaj poradit od někoho, kdo tomu jako fakt rozumí, kdo vidí právě a je takhle tak dopředu, co se týče té životnosti, než aby si dali jako tetování a pak za 2-3 roky to měli rozpitý a linky by vypadaly, já nevím, modře a Bůh ví, jakýma dalšíma odstínama by hrály a jako vždycky určitě se prostě těm lidem snažím to říct radši na rovinu, i kdyby to mělo být na úkor toho, že by mi prostě řekli, jo, OK, tak ale tím pádem to nechci.
0: Mhm, Jasně, takže jim vlastně dodáváš takovej ten praktický pohled, mm-hmm. protože víš, jak samozřejmě určitě, to tetování určitě, pracuje v čase.
1: Určitě, myslím si, že to je jako základ takhle se, co by ten tatér tomu člověku měl dát, protože ten člověk jako nemá na tu kvalifikaci, aby třeba věděl tyhle ty věci. A pak strašně moc tatérů právě tyhle ty věci třeba neříká. A ten člověk pak je z toho špatný. Jako koho by to nenaštvalo, že jo? Kdyby si nechal udělat tetování, co má nosit prostě až do konce života, pokud by se ti třeba nechtělo jako řešit, nevím, laser a já nevím co. A tak prostě koho by to nenaštvalo, kdyby si to pak neměl prostě podle těch tvojich představ, jak co se týče té kvality jako toho tetování, jako že se ti to spije a za chvíli ani nepoznáš vlastně, co to bylo a že jsem takových tetování viděla. Takže fakt si zakládám radši na tom to říct vždycky na rovinu a aby ten člověk věděl, jakoby do čeho jde.
0: Super. Krásná obsáhlá odpověď. Určitě není tetování jako tetování. Já jsem se koukal, no samozřejmě i vím, že jsou různé způsoby nebo techniky toho vlastně, jak si člověk může nechat potetovat. Mm-hmm. Tak jakou třeba technikou tetuješ ty a jaké jsou tam případně výhody nebo nevýhody té dané metody?
1: Určitě. No, já jsem, když jsem začínala tetovat, tak jsem začínala vlastně handpoukem, protože to pro mě tehdy bylo dostupnější. A vlastně byla jsem hned jako po škole, že nebyly úplně peníze na stroje, chtěla jsem si to spíš jako tak ošahat celkově to tetování jako takový a začínala jsem vlastně handpoukem, ale ten už momentálně vůbec nedělám a už jenom se soustředím na ten strojek. Co se týče té metody, tak abych to řekla tak nějak laicky. Handpouk, když to vezmu z toho dnešního hlediska, jak to samozřejmě funguje dneska, tak vlastně používají se k němu stejné jehly, co se dávají do strojku, teda jako do toho strojku, co používám já, je samozřejmě víc druhů strojku, ale ty se dávají do klasického cívkového stroje. A používají se teda stejné jehly, stejná barva, stejný úplně vlastně, postup je úplně stejný s tím jediným rozdílem, že ta jehla se vlastně nedává do toho strojku, který tu jehlu vlastně rozkmitá, ale normálně ten vpich to každou tečku za tečkou se dělá ručně. Ona ta metoda, ano, je to pro většina lidí si myslí, že to je jako jednoduchý, co mi tak teda přijde, že právě spousta lidí si teďka jako začíná s handpoukem, koupí si nějakou sadu a začne prostě tetovat, jenomže právě zase nevidí dopředu, nevidí, že ta, každý ten vpich té tečky, aby se zaprvé udělala hezká linka, tak musí být fakt jako hezky návazně na sobě, aby prostě nešlo vidět, že to je tečka za tečkou, ale aby to byla právě pěkná linka. To je věc jedna. Za druhé, hloubka. Ono u toho, když to člověk dělá takhle s tak rukou, tak se fakt musí, jako musí do té ruky dostat ten vpich do té hloubky, protože zase, když se to píchne moc hluboko, tak se to rozpije. Což je blbý, to s tím už pak člověk nic moc nevymyslí. A zase, když to píchne málo, tak to vypadne. Že to tam není dostatečně. Ale zase prostě, když se to člověk fakt naučí, má s tím trpělivost, tak to jde s tím pracovat. Ale přijde mi, že strašně málo lidí právě má tu trpělivost se to naučit až do toho stádia, kdyby to právě bylo fakt hezký. Že většina právě si koupí tu sadu, začne tetovat, ale ve finále ani neví, jako co úplně dělá. Ale jinak jako způsob je zhruba takovej. Strojek, to je vlastně zase stejná jehla, stejná barva, akorát se ta jehla dává do toho strojku, která vlastně rozkmitá tu jehlu a pak se táhne ta linka, která vlastně je souměrná, jakože, ale zase člověk musí mít pevnější ruku, musí se taky jakože pořádně zpevnit to zápěstí, aby to měl fakt jako jistý ten tah, aby se táhly krásné linky, stínování, aby šlo prostě, jak to říct všechno, aby to šlo prostě od ruky. Člověk se do toho musí protetovat.
2: Ahoj, líbí se ti naše podcasty? Teď máš jedinečnou šanci, jak nás podpořit. Tyhle ty ponožky totiž získávají pouze naši hosté. A ty máš teď jedinečnou možnost jedny získat k sobě do šatníku. Co pro to udělat? Běž na www.hanajede.cz do sekce Podpoř projekt a jeden z těchto párů může být tvůj i s osobním věnováním. Děkujeme za podporu.
0: Já si myslím, nebo co tak poslouchám, tak ten handpok vlastně musí být docela náročný, co se týká té hloubky u toho strojku, vlastně tam on ti udělá po každé tu správnou hloubku a hlavně stejnou, že?
1: No, to bych úplně neřekla, protože zase jakože u toho strojku sice, jo, ten zdvih té jehly je sice stejný po každé, ale pak jde o to, jak moc ten člověk tím strojkem zatlačí. Takže zase jako taky se právě i tím strojkem musí naučit, jako aby se to táhlo v té správné hloubce. Ta jehla už se pak hýbe stejně, ale právě, aby se nezajela moc hluboko, protože když se zajede moc hluboko, tak je to rozpitý.
0: No, takže a v momentě, kdy děláš třeba stínování, tak vlastně tlačíš o to míň a je to potom...
1: To je pak spíš, je to jiný pohyb. Je to takový jiný kmit, který právě jakože... A i třeba jiný jehly se používají na stínování, že těch druhů jehel je právě jakože víc, že jsou jehly, co jsou jakoby... Ta jehla je vždycky složená z malinkatých jehliček, že takhle se to působí jako jedna velká jehla, ale když se člověk podívá na špičku té jehly, tak to, tam jsou malinký jehličky. Může jich tam být třeba i 22 malinkatých jehliček. A ty jsou rozestavený v různým rozpoložení. Do kulata to jsou linery a pak jsou ještě placatý a to jsou magnumy a těma se právě třeba stínuje jakoby tak nejlíp nebo vybarvuje a ale samozřejmě dá se to i těma linerama, ale jde právě jako o to rozpoložení a o ten pohyb, že není tak táhlej, že prostě člověk nejede jako souměrně furt jako ve stejné té hloubce té kůže a jakože vlastně netáhne tu linku, ale je to, kdybych to přirovnala, když člověk prostě se normálně vybarvuje a tuškou na papíru, jasně, tak prostě ten pohyb je takový rychlejší. Mm-hmm. Je to prostě, to si člověk si na to musí přijít sám, musí si to osahat, ale to je spíš o ten pohyb, než jako o ten způsob jako takovej.
0: Mm-hmm. A je vlastně tělo reaguje na tu barvu, která je vlastně zanesená pod kůží a jsou případně nějaká doporučení, jak se třeba chovat v těch prvních dnech po tom, co člověk vlastně má nové tetování?
1: Jo, určitě. Hele, dneska ty barvy prostě už jsou strašně... Oni musí splňovat tolik směrnic z lékařské komory, že všechny ty barvy už jsou tak strašně bezpečný, když to řeknu takhle. Takže dřív si člověk jako ty barvy spíš namíchal nebo si je někde sehnal, nevěděl ani pomalu, co to je, jestli to někomu neudělá zánět, jestli v tom není až moc těžkých kovů nebo něco, ale tím, že už dneska prostě je to trošičku rozsáhlejší, tady tenhle ten obor a dostupnější, tak ty barvy prostě fakt splňují směrnice, které mají a to lidský tělo na ně fakt jako z 99% prostě fakt reaguje dobře. A i se mi třeba stalo, že nevím, kamarádka má alergii na kovy, ale přitom ani jako ta barva jí nevadila, protože fakt už je to tak jako strašně jako podchycený tady tohle. Většinou, když má člověk pak problém s tím tetováním, tak je spíš chyba jakoby buď ze strany tatera, a nebo ze strany potom té péče pozdější. Samozřejmě tater může udělat chybu takovou, že něco pokazí na hygieně, když to řeknu jako jednoduše, že nevím, šahá na telefon prostě v průběhu tetování a pak těma stejnýma rukavicema jako tetuje, nevyčistí si gripy, nepoužívá sterilní jako nástroje nebo správně vyčištěný tak, jak by měl, tak to bych řekla, že asi z té stránky toho tatera, co můžu udělat špatně, ale spíš si myslím, že nejčastěji to bývá potom z té pozdější péče, že třeba lidi to někdy podcení, že tater řekne, starej se o to tak a tak, teďka 5 dní to měj zalepený, potom to sundej, umyj tu vodu antibakteriálním mýdlem a maš to, ale ne moc. A lidi si řeknou, tak já to budu mazat pořádně, což je blbost, že jo. Je to ranka jako každá jiná a když prostě člověk bude přemazávat tu ránu, tak začne hnisat. Protože bude furt mokrá. Ta rána musí uschnout. Že? Je to jako strup. Prostě když si odřeš koleno, tak taky jako když bys měl být furt se někde máčet, tak se ti to hojí díl, než kdyby se ti to uschlo a hojilo ti to právě tady touhle přirozenější cestou. Nebo to třeba špatně umývají, nebo lidi pak jdou, já nevím, do posilovny, kde se spotí a taky se jim to tam může zanítit, což právě potom způsobuje to, že se to díl hojí, že se to může hůř zahojit. Je tam fakt strašně moc těch faktorů, no a většinou je to fakt jenom o lidech. Já osobně jsem nikdy s žádným tetováním jako na sobě problém neměla a to, že jsem šla i klidně na to náklo se okoupat, ale prostě pokud se člověk o to umí starat, bere to zodpovědně, tak jako si myslím, že většinou fakt nenastane žádný problém.
0: Jasně, takže stačí vlastně dodržovat to, co vlastně ten tater většinou říká.
1: Jo, ale samozřejmě zase není tater jako tater, někteří tateři můžou poradit i špatně, že? Takže to je pak jako právě takový pitomý, že člověk neví, jako čemu věřit, ale prostě za sebe, co bych řekla takovou obecnou radu, tak prostě nepřemazávat a umývat antibakteriálem to a pak už se to zahojí. Přece jenom to tělo se samoregeneruje. Člověk jako nemusí prostě se nějak moc snažit, aby to tělo to za nás udělá samo. Takže to je právě na tom to krásný, že ona si to všechno tady tak poradí a pak si to už jenom sedne a máme to krásný zahojený. Jenom to chce čas.
0: A v rámci těch informací mě ještě napadá otázka, jestli jsou třeba nějaké naopak jako dezinformace, co třeba koluje někde po internetu, nebo nějaké prostě ty hoaxy, co si lidi myslí, že třeba můžou nebo nemůžou, tak jestli možná teď je pravá chvíle na to něco vyvrátit z toho.
1: No, já bych pro mě asi takovej ten nejčastější hoax, je asi alkohol. Že, no a i potetování a to stejný vlastně i kafe, že mi přijde, že vždycky je buď na internetu napsaný, nebo lidi právě s tím přijdou, že jako jestli si večer můžou dát pivo, nebo jestli si předtím můžou dát kafe, nebo cokoliv. Oni, nevím, na internetu je občas napsaný, že to může způsobit to, že se ta kérka rozpije, že to ředí krev a že se to rozpije. Jako, samozřejmě náhoda je blbec. Nechci jako vyvrácet, jako, že nic. Určitě se to někomu stát může, všechno je možný, ale podle mě z 99% je to prostě blbost. Vždycky, pokud se to tetování rozpije, tak je prostě buď chyba na jedné nebo na druhé straně. Buď to pokazil tatér, že zajel třeba moc hluboko právě, tam, co se týče toho rozpití, tak tam jde většinou fakt o tu hloubku. A nebo potom zákazník právě pokazil tu péči, protože já nevím, mně osobně se fakt nikdy nestalo, že by alkohol dělal problém. Prostě já když jdu na tetování, tak mi tam nalijou slivovici a mezi tím si to podáváme navzájem, takže tam fakt jako, že tohle se to tolik neovlivňuje. Tohle se bych řekla, že to je takový ten jeden z hlavních hoaxů, co mě takhle tak jako napadá, co si vždycky tak jako klepu na čelo. No, já bych řekla, že tady tohle jste spíš hlavně vymysleli tateři, aby se pak mohli vymlouvat na to, když to třeba právě pokazili. Takhle tak bych to nějak viděla. Myslím si, že jsem to párkrát i jako slyšela takovou tu propovídku, no, to by se to rozpilo, protože si pak šel večer na pivo. Vůbec. Pitomost.
0: Vůbec. Jasně, takže mně se to nepovedlo a ty šel večer na pivo a můžeš
1: si to. No, tak člověk si to musí nějak jako
0: zdůvodit.
1: No, jasně. Právě.
0: Na jaké části těla se třeba tetuje nejčastěji, nebo minimálně třeba tetuješ ty? Na jaké části těla jsou nejvíc ty požadavky?
1: No, hele, asi bych nedokázala vybrat jednu jako část jako takovou. Jsou holky, většinou, když jdou třeba na první tetování, tak většinou to chcou nějak jako ke kotníku, nebo na žebra, nebo tedy na zápěstí. To jsou takový ty holčičí místa na první jemný tetování, jak bych řekla. Ale pak samozřejmě, když už se chceme trošičku rozšoupnout, tak jako záda prostě, kde si člověk jako může fakt vyřádit, stehna, kde si prostě fakt jako maso, že tam je fakt jako ten prostor, kde si člověk může vymyslet, co chce, trošičku jako se fakt jako rozšoupnou a ruky, prostě fakt klasika, jako, že to neřekla bych, že bych jako vybrala fakt jedno místo, co je nejčastější, ono je to právě jako, to je na tom to hezký, že je to strašně rozmanitý, že fakt jako, že si člověk ve finále může říct pomalu všechno.
0: Mhm, děkuji. No a tvůj instagramový profil se jmenuje Bude to bolet, tak by mě zajímalo, jestli tetování skutečně bolí, případně ty jsi zmiňovala některé ty části, už to třeba stehno, zára, tak jsou některá místa, kde to třeba bolí více, kde je to hodně citlivé, ty jsi zmiňovala mimochodem i to svoje první tetování, že tam to bolelo hodně, a nebo jsou pak místa, kde je to třeba úplně v pohodě, že to vlastně nebolí.
1: No, ono je to hrozně individuální. Každý člověk vlastně vnímá tu bolest jinak, má jiný práh té bolesti a taky, co tak jako pozoruju teda já osobně z vlastních zkušeností, tak třeba když jsem dřív chodila na takový ty jedny z mých prvních kérek, tak člověk prostě, když přijde do toho studia, je to takový to vzrušení, vyplavujou se ti všechny endorfiny a je Bůh ví, jaký hormony, který ti tak jako trošičku tu bolest právě jako potlačují. Ale pak už je to horší, když už se ti toho tolik nevyplavuje, tak to už trošičku bolí. Ale samozřejmě, jakože to bolí. Je to přece jenom, je to zásah do těla, přece jenom, jakože ti někdo jako píchá jehlou do kůže. To by bylo trošku divný, kdyby si to necítil. Ale jsou místa, které jsou víc citlivý a které jsou zase víc v pohodě. Řekla bych, že ty, co jsou víc jako v pohodě, tak jsou ty místa, kde je tvrdší kůže. Jsou to třeba z vrchu paže, ale zase právě můžeš člověk porovnat. Z vrchu paže je pevnější, tvrdší kůže a zevnitř je měkčí kůže. Takže ta měkčí kůže, kterou máme třeba i na žebrech, na břichu, zevnitř stehen a takhle, tak je, tam je to citlivější, protože ta kůže tam není tak pevná a je to prostě takový pro mě osobně jako náchylnější na bolest když to jako tak pozoruju u těch lidí. Ale ono, tam největší faktor je to, je ten čas, který jako tam člověk pak u toho tetování leží na tom lahátku. Protože ono třeba se to dá vždycky vydržet nějakou určitou dobu, ale když je to pak dlouho, tak už je to fakt jako potom otravný. Je to fakt jako náročný fyzicky, že prostě tě to celkově fyzicky unaví, že když pak třeba ležíš na tom, když si člověk řekne, jenom ležíš prostě na kérce 4 hodiny, ale prostě je to celkově fyzicky náročný a už pak to máš jako tu kůži, máš úplně rozedranou, fakt jako rozbitou, citlivou, napuchlou. Je to už jako citlivý potom, když se do toho reje a reje a reje. To si myslím, že to je ten největší faktor, ten čas. Že jako malý kérky se dají vždycky jako vydržet. Není to jako nic jako hroznýho. I kdyby si tam měl sedět prostě hoďku, 2 hoďky, ale prostě čím díl to je, tak tím víc je to potom protivný a je to náročný pro to tělo. Já kolikrát se mi stalo, že třeba když mi tetovali záda, tak já jsem pak přišla domů a spala jsem jak miminko, jak jsem z toho byla unavená, že se fakt jako prostě člověka to jako unaví.
0: No, já dokonce vím, že někteří mý kamarádi tak to dělali třeba i na etapy, že
1: to trvalo
0: 10-12 hodin jako v součtu. A to já si nedokážu třeba představit sám sebe ani, že bych jako nějaký 3-4 hodiny ležel. To se vlastně nemůžeš ani otočit, že jo, protože bych zakryl to
1: místo. Že to je poslední, na to otáčení ani nemyslíš. No. Ale jako jo, samozřejmě se to dělá i jako na několik sezení, třeba některé části jsou třeba víc propracovaný, ale prostě to k tomu patří, je to ta daň, co člověk za to musí zaplatit, nejsou to jenom peníze, ale je to právě i ty nervy, ten pot, ta bolest a jako myslím si, že spoustu lidí právě ta bolest jako nějakým takovým zvláštním způsobem prostě uspokojuje. Je to taková správná bolest. Si pamatuju, že když jsem prostě šla na nějaký takový ty první jako tetování, tak sice, jak jsem říkala, tak to sice bolelo, ale zanechá to v tobě takový fakt zvláštní pocit. Je to takový, možná to zní trošku blbě,

0: Marie a líp se to táhne všechno, ale pak, když je právě třeba břicho, žebra, tak tam prostě, když se ta kůže kolikrát natáhne, tak prostě z 2 cm máš najednou 4, když to natáhneš. Celou tu dobu vlastně, co tetuješ, tak si to jednou rukou tetuješ, druhou rukou natahuješ tu kůži, aby si ji měl naplou, což kolikrát mě bolí víc ruka z toho natahování právě, než třeba z toho tetování jako takovýho. Ono a je jako naučit se pracovat s tou měkčí kůží, mě třeba osobně trvalo díl, protože ona to fakt bere jinak trošičku tu barvu nebo tu jehlu do sebe. Je těžší tam právě zase odhadnout tu hloubku, aby si nezajel právě moc hluboko a udělat tam třeba pěknou linku, protože právě jak je ta kůže měkká, tak aby si ji natáhl správně, aby si ji jakoby nepokřivil u toho natažení a pak jako když ty zase pustíš, tak aby si, no, tak si se pak lekne, že? Už nepřijdou.
1: A můžu třeba, ještě mě napadá, když mají, já nevím, třeba budeš tetovat něco na hrudník nebo tak vlastně musíš asi i oholit to místo, třeba nějaký chloupku a tak.
0: Určitě, to je klasika, oholíš, vydezinfikuješ, otiskneš vlastně motiv a tetuje se. Člověk s tím samozřejmě musí počítat. Kluci se kolikrát jako zhrozili z toho, že jim mám jako ohlit stehno a říkám, tak jako jak to tam mám jako udělat, že jo?
1: A jsou v současné době nějaké tetovací trendy, pokud by se to tak dalo nazvat, čili nějaký směr, kterým se to teďka ubírá?
0: Tetovací trendy. No, hele, takhle. Tetovacích stylů je spousta. Co bych teďka zařadila do trendu? Ani upřímně nevím, co bych tam zařadila. Já jsem spíš na to takový, jsem to ovlivněná těma starýma taterama právě, co mě tak jako učí na ten na ten tradičnější způsob, takže právě jakože v těch novějších nemám takovej rozhled, nebo mě spíš osobně to nebaví, takovej ten ignorant style, to jsou takový ty vězeňský kérky, to se teďka tak jako hodně rozmohlo, mi přijde a takový ten abstraktní handpouk a nemusí to být samozřejmě jenom handpouk, ale takový ty abstraktní čáry, to taky tak jako, jestli víš, na co narážíme, jestli se dokážeš spojit, takový ty čáry prostě po těle a to bych řekla, že to je teďka takový, jako s čím se tak trošičku roztrhl pytel, potom možná třeba nějaký watercolory, ale já jsem fakt jako, že mě to tak táhne spíš k tomu tradičnějšímu stylu. Já se spíš osobně jako sama furt tak jako hledám v tom, co by mě tak jako baví. Baví mě kombinovat právě ten tradiční styl a black work a nějakým způsobem to pojmout podle svýho cítění, neřekla bych úplně stylu, ale tak, jak to zrovna jako cítím, když to maluju, ale fakt se v těch novějších stylech úplně tolik neorientuju. Úplně mě to tam a natáhne, takže v tom nemám takový rozhled. Je spíš jako, když to po mně většinou někdo chce, tak se spíš snažím ty lidi odkázat na někoho jiného, aby jim to právě dělal někdo, koho to spíš jako baví.
1: Já se přiznám, že ty abstraktní tvary a tak to byl takový můj soukromý typ, že je to teďka nějaký trend. Já samozřejmě být tetování vlastně žádný nemám, tak pozoruju nebo reflektuju nějaký ten vývoj. Úplně vlastně od začátku, kdy to nějak jsem začal vnímat, tak byly různý takový ty obrazce, ornamenty, možná nějaký čínský znaky.
0: No.
1: Pak přes nějaký latinský citáty, to bylo taky jednu dobu docela velký trend, až teďka možná do takových těch různých jenom linek a takových možná jako jemnějších tetování. Takže samozřejmě to má nějaký vývoj a mě napadá, jestli třeba i za tebou chodí lidé, kteří tam mají třeba nějaký čínský symbol nebo jenom nějaký tvar s tím, že by to chtěli změnit.
0: Jo, tak ono to byla taková ta doba těch 90. a rok 2000, to byl úplně doba špatných kérek, špatný realistiky, tribaly a všechny tady tyhle ty latinský nápisy Carpe Diem přes celý předloktí, že jo?
1: Přesně to jsem myslel.
0: No, tak to jako prostě byla taková éra, kdy se tady tohle jako hodně rozmohlo, ale jako lidi Hele, lidi mají vkus různý, takže některým se to líbí doteďka. Já osobně to úplně moc nepreferuju. Pak jsou samozřejmě

0: Samozřejmě lidi, co si to tehdy nechali udělat, teďka se trošičku klepou po čele, ale to už člověk s tím neudělá. Člověk to musí přijmout, že to prostě už tak je. A maximálně to zkusit nějak třeba vymyslet a udělat z toho něco jiného. Dá se s tím vždycky pracovat, ale ne všechno je úplně reálný. Třeba přetvořit do té představy, jakou ten člověk má. Že si třeba myslí, že má tetování, co má 7 cm a přetetuješ to něčím, co má třeba 8 cm. To je jako většinou musí tam být ten prostor na to, aby to bylo vlastně čím překrýt. Samozřejmě potom ještě i jako skrz to vybarvování, jak moc je to černý a to takový hodně individuální. No. Ale ty styly, jako ono, když to vezmu z toho historického hlediska, tak ono takhle tak jako takový to, když to fakt začínalo, jako to tetování, jak už ho známe ve finále, jako dneska, tak to byly právě ty tradiční tetování, takový ty námořnický a i ten japonský traditional, až se to právě převinulo do všech různých jakoby stylů, ale řekla bych, že z tady toho právě, z toho old schoolu, jako takovýho právě, jako vzniklo tady tohle to všechno.
1: Nemáš třeba pocit, že v roce, ty jsi říkala 2000, teď je 2021, tak třeba v roce 2040 si budou taky lidi klepat na čelo, co si nechávali vytetovat?
0: Jo, to určitě, to je, já si myslím, že je to právě dost pravděpodobný a myslím si, že to třeba takhle tak bude jako určitě se spoustu stylů, ale myslím si, že třeba když to fakt řeknu, že třeba právě u toho tradičního, jak byli právě ti námořníci a Sailor Jerry a takhle, tak to je něco, co fakt je už tady přes 100 let skoro. Že to je něco, co tady fakt jako je a myslím si, že to je něco, co jako, když to řeknu, jako tak nějak to pojmu trošku metaforu, že to nevybledne, jako v té kultuře, že to tam už si pro to svoje místo jako prosadilo, ale samozřejmě pak prostě budou další a další styly, který si to neprosadili a který budou se za 20 let lidi koukat jako ježiš, co si to nechal vytetovat, stejně jak to ty teďka třeba s těma tribalama nebo takhle tak.
1: A ty bys si třeba vzpomněla na nějaké netradiční přání, co za tebou někdo z klientů přišel, že by si chtěl nechat nakreslit nebo vytetovat?
0: No, netradiční. No, jako jich dost bylo, ale takový, co mi tak jako utkvělo v paměti, bylo asi, když mi psal jeden klučík, jestli bych mu nepotetovala pohlavní orgán. A když jsem se ho ale jako zeptala, že mi přišel takový mladinký, tak jsem se ho právě ptala, jakoby kolik mu je let, že chce jako takovou tetování, tak mi řekl, že mu je 16. Tak to jsem říkala, že to je asi trošku pitomý, že to asi dělat nebudem, ale jako ono jako něco, co pro mě třeba může se zdát jako blbost, že si chce někdo vytetovat, tak zase to pro někoho jako může mít jako úplně jiný význam, takže se to snažím fakt jako nesoudit a brát to, jak to ty lidi jako cítí sami, ale samozřejmě, když je to třeba pro mě jako nějakým způsobem až jako nevkusný, tak se jim to snažím vyvrátit spíš a jakoby z toho hlediska, že jim řeknu, hele, tohle, co nechceš mít na sobě, to je blbý. Nekonečno přes celý předloktí s ptáčkama, to je přece pitomý, to nedělej. Takže a takových jako bylo to. Konkrétní příklady to už asi jako nevyjmenuju, přece jenom už se mi to tak trošičku už jako nakupuje tady tyhle ty případy, ale určitě takový byly. A spíš si jim to pak snažím říct jakoby na rovinu, že tohle to pro mě není úplně atraktivní. A buď to ten člověk pochopí a nechá si poradit. A já si vždycky to snažím vzít tak, že třeba hele, myslím si, že by se to dalo prostě pojmout jinak a vymyslet něco lepšího, zajímavějšího. A buď si právě takhle se člověk nechá poradit, řekne jo, tak můžeme vymyslet něco novýho, něco jiného. A nebo prostě řekne, že ne a nechá si to udělat někde jinde. Zase nechci u sebe ani tlačit přes koleno, abych měla jakoby tetovat něco, co by mě úplně nenaplňovalo zase jakože z téhle stránky, že aspoň jako jo, je to práce, nemůžu si vždycky úplně vybírat to, co budu tetovat. Přece jenom mě to živí, musím platit nájem a další nájem a Bůh ví co všechno, ale je tam taková ta hranice, co prostě přes kterou jakoby nejdu, kdyby mě se to osobně mělo prostě příčit, tak prostě to nevytetuju, než abych jakoby to měla jenom hnát skrz tu finanční stránku.
1: A mě právě ještě, jak jsem se ptal na tu otázku, tak napadlo právě, čas od času se určitě může stát, že si třeba někdo nechá vytetovat něco z heců, nebo že prostě prohraje nějakou sázku.
0: A že jich bylo.
1: A jo, že přijde fakt s nějakým jako stupidním nápadem, ale protože prostě třeba se o to vsadili nebo tak, tak už jako nemá na výběr. A nevím, nechá se tam třeba jméno kamaráda nebo jako prostě fakt blbost, takže to jsem si říkal, jestli takhle.
0: Ale ono to tedy tyhle stikerky třeba pro mě, nebo za mě osobně, i tak co jsem se bavila jako s těma lidma, tak sice jako třeba vypadají hrozně, ale má to takový ten příběh, takový to něco, že jako já mám taky pár takových punkových kérek, co jsme tetovali v klubu v 5 ráno a všichni byli víc slivovice než člověk, ale zase na to tak jako člověk podívá a řekne si, ježiš, je to sice strašný, ale má to takový ten příběh a pak to už je jenom na člověku, jak si to samozřejmě dál bere, ale já osobně to beru tady takhle. Tak.
1: A máš třeba nějaký tetování, který ho jako lituješ, nebo který si říkáš, že hele, bez toho bych se obešla?
0: Jo, to určitě. Jako já teďka už jak prostě mám takový to postižení z práce, že prostě já už chci teďka mít na sobě jenom fakt pěkný tetování. A takže, ale je jasný, že asi když prostě, jak jsem třeba říkala, že první kérka byla na ručníku a druhá kérka vypadala podobně, tak jako by to mohlo být lepší a klidně bych jako byla, nevadilo by mi, kdyby to bylo esteticky trošičku jako hezčí, ale tak s tím se nedá nic dělat, nebo jako dál, zatím ještě k tomu nemám tu potřebu to nějak měnit.
1: My jsme se bavili, když zmiňuješ, to se s tím dá, nedá dělat, tak to, že se vlastně to tetování může časem přemalovat, nebo samozřejmě v momentě, kdy bledne, tak ho vlastně znova zvýraznit. Ale co když se někdo rozhodne, že už prostě se mu nelíbí, nebo že to byla fakt jako kravina, tak si řekne, hele, chtěl bych to prostě smazat, nebo vlastně existuje nějaká metoda na to, jak to tetování odstranit z té kůže?
0: Určitě vlastně. Mně teda, co se týče úplného odstranění, je známý jenom jeden způsob, a to je laser. Možná existuje i něco jiného, ale nejsem si toho upřímně vědomá, takže si nemyslím. Ale laser, no. Ale tam je to, ono je to takový ošemetný. Nechci úplně jakože říkat, co a jak je, protože upřímně s tím nemám úplný zkušenosti. Nemám v tom takový rozhled. Ale co mi tak jako přijde, takže ten laser, on tu barvu rozpouští. Ono vždycky chodíš na několik sezení, záleží samozřejmě, jak je to velký to tetování, jak je to tmavý, jak vlastně moc velká plocha, že jo, tam je zasažena. A chodíš na několik sezení a ten laser ti tu barvu v tom těle postupně rozpouští, ale ta barva ve finále nemizí. Ona prostě, mně přijde, že ono vždycky tam je pod tím pak takové jakoby modřinka, že to tam takový, že sice to tetování už tam není, ale je tam takovej flíček, že to prostě vždycky jde vidět, že tam něco bylo. Ale to už záleží, fakt záleží a jako na tom právě jako jestli to bylo něco velkého nebo ne, jako když to bylo něco maličkého, něco jenom nápis nebo linečky prostě jenom, tak to jako moc nevidět, ale když to fakt byla prostě třeba začerněná plocha, tak mi jenom logicky nedává smysl, že by to zmizelo úplně, protože přece jenom ta barva obsahuje pigment a ten pigment tam je furt, ono se to sice jakoby rozpouští, ale prostě ono v té kůži ti tak či tak něco zůstane, takže prostě jediná možnost je přemýšlet u toho, když se člověk nechá potetovat. A nebo samozřejmě, což si myslím, že je nejlepší varianta za mě, pokud teda nejseš v tom stádiu, že by si to tetování nechtěl úplně, tak je za mě lepší jít třeba párkrát na ten laser, aby to tetování nebylo tak tmavý a přesto si dát něco hezčího, něco jako prostě esteticky lepší.
1: Jasně, co se bude v té údané době tomu člověku líbit a s čím bude spokojený.
0: Samozřejmě pak ale musí nad tím přemýšlet, že jo, jakože když si pak jako přesto dá něco, co se mu zase přestane líbit, tak to je pitomý. Jako to se mi stalo, že jsem takhle se k holčině předělávala kérku, dělali jsme takový blast over, to jsou jakoby kérky, přes kérky, že jakoby máš světlejší kérku, prostě nějakou třeba jemnější, když se někomu nelíbí nebo chce to nějak obnovit, tak se přesto dá něco jakoby výraznějšího. Jsem si říkala blast over. A dělali jsme vlastně tady tohle. To fakt si myslím, že se mi to i jako povedlo. Pak jsem se bavila s kamarádem, no, jako co má právě, co tatuje a má laser, tak mi říká, no, hele, jako teďka mi od tebe přišla holka. Říkám, co, jako, jaká? No, na laser přišla. Říkám, no a jako s čím přišla? Ona, no ty si udělala takový pěkný blast over, ale prostě neměla to ani zahojený a už si to chce nechat vylejzrovat. Říkám, tak to je blbý, to prostě to tě až pomalu tak jako nasere. Ale tak říkám, jako člověk si to musí promyslet, protože zase jako vidíš, jako z praktického hlediska to nedává smysl. Už tam máš jednu kérku, přesto si hodíš ještě jednu kérku a pak jako to vylejzrovat, to jako k čemu to je, to prostě úplně akorát si tak jako zasahuješ zbytečně do těla, což bys dělat nemusel, kdyby si víc přemýšlel. Ale zase na druhou stranu někteří lidi to asi potřebují, tak se aspoň jako poučí a pak právě budou nad tím trošičku víc uvažovat.
1: Ale doporučení teda zní, že laser není zmizík a
0: no, není. Ono jakože zase, když si to vezmeme prostě, když jsme byli děcka a měli jsme něco vyzmizikovat právě z toho pera, tak tam vždycky něco zůstalo. Že prostě vždycky aspoň tam šlo něco vidět, takže právě stejný případ si myslím, že i u tady tohoto, že lepší alternativa mně osobně přijde to trošičku třeba zesvětlat právě tím laserem, když je to třeba moc tmavý, a pak přesto něco hodit. Něco sympatičtějšího.
1: Hodně skloňované téma je taky tetování u takových těch společensky významnějších profesí. Namátkou to můžou být třeba učitelé, lékaři, nebo třeba i letušky s tím mají bývají problém, že vlastně ti to vloženě třeba nemohou mít, když se hlásí na tuto profesi. Tak by mě zajímal hrozně tvůj vlastně pohled tady na tu problematiku, nebo to téma vlastně obecně, které se řeší na veřejnosti, jestli třeba potetovaný lékař, jestli to působí hůř, ano, ne.
0: No. Hele, já v tom mám názor jasný. Já si myslím, že to, jak člověk vypadá, vůbec neurčuje jeho kvality, že jo? Že může být člověk potetovaný a být to debil, ale může být člověk i nepotetovaný a být to debil. Myslím si, že jsme se s tím určitě setkali všichni. A je to právě na jednu stranu furt jako takový problém, kterýmu jako aj sama jako kolikrát čelím v té společnosti, takový ty předsudky, co jsou tedy tak jako furt zatkvělý v té společnosti, ale člověku nic jako nezbývá, než si prostě prosazovat ten svůj názor a tak trošičku, já vždycky proti tomu strašně bojuju, já jsem taková jako taky revolucionář tady tomhle tam, ale sem tam tetuju i jako některý zdravotní sestry, sem tam přijde i nějaký doktor, ale bohužel prostě u nás je to ještě takhle, takže prostě vojáci nemůžou mít tetování, policajti taky ne, doktoři taky jako, to u nich je to asi jedno, ale spíš to asi úplně moc jako nenosí, ale jako stejně ty lidi na ty tetování chodí, jenom prostě to třeba pak musí zakrývat. Je to blbý, že prostě je to něco, co si ta společnost furt nese. Myslím si, že už zrovna dneska, když už se jako řeší věci jako gender problematika a takhle, tak si myslím, že právě jako tetování na někom by už dávno mělo být překonaný, že přece jako to, že někdo potetovaný, tak nesnižuje kvality. Ale to už prostě je jenom o lidech. Aspoň mě třeba osobně, kdybych v tom měla hledat nějaký pozitivum, tak to beru tak, že když mě prostě třeba, když se na mě někdo kouká skrz prsty, jenom skrz to, že jsem potetovaná, že se mi to fakt párkrát stalo a i třeba přímo u toho doktora, že jako se tak na mě dívali úplně jako Ježíšmarja. Bůh ví, že kdybych měla být nějaký feťák nebo něco, tak zas mě to obohacuje asi tím stylem, že si asi jako přijdu tak jakoby bohatší duchem než ten člověk, protože mi to přijde takový jako chudý, tak jako odsuzovat jako někoho na základě právě toho vzhledu jako takovýho.
1: No, bez pochyby je to takový povrchní, je to no, stejně no. Jako když třeba někdo se někomu nelíbí, že přesně, tak odsuzuje na základě přesně. Vzhledu jako fyzického. Ale já bych možná ještě třeba zůstal u toho lékaře, to je takový typický třeba příklad. Mm-hmm. Jestli je tam skutečně pořád ten předsudek toho, že v momentě, kdy ten lékař si třeba vyhrne ten plášť, nebo jak sundá rukavice, cokoliv, a má tady třeba nějaký tetování, tak že ty lidi, nechci říct, ztrácí důvěru, ale působí to třeba trošku jako negativně. Přitom to absolutně nemá nic společného s tím, co ten lékař má v hlavě, co umí, jaký má zkušenosti a tak.
0: No, já si myslím, že tohle jsou už jako zrovna třeba u těch doktorů, takže to spíš odsuzuje asi starší generace. Babičky, dědečci a takhle. Tak myslím si, že třeba generace našich rodičů už je s tím takhle tak nějakým způsobem jakoby vyrovnanější, že ale ta starší generace asi jako si v tomhle tom ten názor ještě nechává trošičku ovlivňovat. Ale to je jako fakt o lidech. Zas prostě jde o ten přístup toho člověka. Přece jenom jako jde sice to tetování vidět, ale zase jako ve finále bez tak, kdyby ho ten rukáv právě nevyhrnul, by ten člověk vůbec neviděl žádný rozdíl. Ale fakt je to jenom o té společnosti. Zrovna tady v Česku je to ještě takový trošičku, nepřijde mi jako netolik otevřený tady tohle téma, že jako jo, je to super, všichni už tady skoro každý druhý prostě má třeba nějaký tetování, ale furt jako co se týče tady těchhle těch oborů, je to ještě takový prostě křížek zakázaný, nebo ne zakázaný, ale prostě není to tak jako otevřený tady tomu. Ale myslím si, že se to změní, je to jenom prostě otázka času. Ve finále prostě je to celkem nedávno, kdy se říkalo, že kérky mají jenom násilníci a kriminálníci a motorkáři a členové gangu a jakuzi a tady těch věcí, takže já věřím, že to určitě prostě chce jenom čas a myslím si, že právě když jediný jako způsob, jak právě tady tyhle ty stereotypy jako zlomit, je ten, že právě ty lidi jako se nebudou bát toho jít právě třeba na to tetování a pak právě budou ochotní dokázat ty svoje kvality, i když prostě to tetování mají. Protože přece jenom, jak jsem řekla, to tetování neovlivňuje ty kvality toho člověka jako takovýho.
1: Napadla by tě třeba profese, kde to tetování by mohlo být jako na škodu, že ty kdyby jsi šla, a teď nevím, třeba do banky, nebo zrovna letuška v letadle, nebo někdy, kdyby tebe to vyloženě třeba jako iritovalo, že ten člověk je třeba nějak pomalovaný.
0: Hele, mě oficiálně, mě by to vůbec jako asi nevadilo všude, mě by jenom vadilo, kdyby ty tetování měl špatný. Na to bych si jenom koukat nemohla. Ať už je klidně letuška, ať je klidně a je pilot, to je jedno, jenom aspoň měj ty tetování pěkný. Takže jako za mě osobně fakt jako v tomhle jsem fakt vůbec nevidím jako problém nikde. Možná třeba ani tam ne, jenom jako vím, že třeba učitelky ve školce třeba takhle tak jako mají s tím taky někdy nějaký takový problém, že mi říkají jako skrz rodiče a takhle tak. Já osobně jako bych v tom problém samozřejmě neviděla, ale vím, že třeba jsem se takhle tak jako bavila, že tady téhle problematice taky čelí.
1: Ano. Takže asi je potřeba, aby prostě tak ty generace odrostly a třeba teďka ty aktuální nebo mladí nastupující, tak ty už jo, jsou otevřenější.
0: Jo, určitě. Přece jenom pro některý lidi je to taková ještě neobjevená prostě část tedy tohoto stylu, tohoto světa. Je prostě dřív, prostě fakt 50 let zpátky, ten život tady byl úplně jiný, úplně se to obrátilo prostě o 180 stupňů a je jasný, že prostě některým lidem se ty změny přijímají hůř a nechcou třeba tolik tomu věřit, nebo jsou nastaveny z nějakých prostě dřívějších standardů, třeba výchovy nebo takhle, tak je jasný, že se to ten člověk jakoby v sobě nese, to je úplně podle mě naprosto pochopitelný, ale to už prostě fakt je to o každém. Moje babička se taky dřív jakože hodně jako těžko smiřovala s tím, že aj jako tetuju a že jsem nakonec nešla na školu a tak, ale myslím si, že pak sama jakoby pochopila, že to vlastně není nic špatného.
1: Babičce bys udělala tetování?
0: Jo, moc ráda.
1: Předpokládám, žádný nemá zatím. A tetovala jsi třeba někoho, já nevím, z rodiny, nebo to bavili jsme se o kamarádech?
0: Jo, z rodiny, jo. Z rodiny teda je jenom jednu tetu, jinak jsou všichni spíš jako antitetovací typy. Jsem si to tam tak jako prošlepovala tu cestu tím trním, ale jako už jakože všechno v pohodě, ale tetování nechcou. Jenom jednu tetu, spíš jsem prostě tetovala vždycky jako spoustu třeba rodičů od mých kamarádek a kamarádů a spíš takhle, tak a to je skoro taky rodina, ale jako z rodiny pokrevní fakt jenom jako teda jednu moji tetu.
1: Já určitě nemůžu opomenout taky téma ceny, protože tam si myslím, že budeš mi taky čím přispět tady do toho našeho povídání. Co třeba ovlivňuje tu cenu? Samozřejmě asi kromě velikosti, to je taková jako první logická věc. Tak jak se to třeba vyvíjí, já nevím, u nějakých menších tetování nebo naopak třeba potom velkých, kolik to tak jako třeba může stát?
0: No, takhle, já upřímně s tou cenou ještě trošičku bojuju. Spíš se to tak učím. Mě strašně dlouho dělalo problém naučit se třeba říkat o ty peníze, i když jsem třeba věděla, jakou tu hodnotu to měla. Takže to je jeden faktor, který bych právě chtěla zmínit, že si myslím, že spoustě lidem jako dělá problém si třeba o ty prachy a jako říct. Ale co se týče, jako když tady tohle se dáme stranou, tak samozřejmě vždycky je nějaká základní cena, pod kterou jako ten tatér nejde. Nebo většinou je to 1000, 1500 plus minus. Každý to má jinak. A pak už se to odvíjí od vlastně času, složitosti, umístění, třeba barevnosti a i každý to má fakt nastavený jinak. Tohle jsou třeba zrovna ty moje kritéria, podle kterých to pak jakoby hodně určuju tu cenu jako takovou. Hodně záleží i upřímně na tom, jako třeba i na té komunikaci s tím člověkem. Že prostě si když si říkali s jedním kamarádem, co to je úplně, no. To já jsem mi říkal právě, to já jsem si zavedl takovej poplatek, když je někdo debil, tak mu dávám vždycky 5 kg nahoru, co se někdy vyplatí mimochodem. Ale jako základní ty kritéria jsou prostě ta velikost, složitost a umístění. Ono je to hrozně individuální, protože ono si člověk třeba někdy řekne jako, tyjo, jsem platil za tuhle tu malou kérku tolik a tolik, ale třeba si už neuvědomuje třeba to, že na tom místě se to úplně blbě tetovalo, že ten si dělal úplně maličkatou jehličkou, tenionkou, kterou děláš úplně pomalu mikročárečku po mikročárečce a pak z toho vytvoří něco velkého, že jo. Takže tohle se bych řekla jako takový kritéria, co jsou asi jako ty nejzákladnější.
1: A ti klienti jsou srozumění s těmi cenami, nebo se třeba snaží jako smlouvat? A...
0: No tak jako samozřejmě se takový našli, ale myslím si, že teď už mám jako naštěstí to, jako to nastavené tak, že ty lidi jsou s tím fakt jako v pohodě, že jdou prostě na to tetování s tím, že jsou ochotní za to zaplatit. Dřív, když jsem začínala, tak jako kolikrát lidi řešili třeba 500 prostě a to už si jako poklepeš na čelo, řekneš si ty však za 5 kg nemáš pomalu ani tričko a řešíš jako kérku za 5 kg, co bys měl mít na celý život, že jo. Ale teďka už je to naštěstí jako v pohodě, že mi spíš jako přijde, že kolikrát úplně co, tak málo a já no, ale tak to je zase takový to moje, s čím bojuji, říkám právě s těma penízema, jakože si o ně říkat, ale zase jako snažím se to dělat jako takový friendly, přátelský a zase jako si to nepřeceňovat, ale zase ani jako strašně důležitý je se i nepodceňovat, jakože fakt právě ocenit tu svoji práci, člověku se dělá líp a ty lidi si myslím, že to pak na tebe vrhá taky jiný světlo, když jsi jako dostatečně sebevědomý na to si říct prostě jo, tohle to stojí tolik a tolik prostě a tolik za to chci. A myslím si, že se to jako fakt vyplatí. Nemyslím to jenom jako z toho finančního hlediska, ale fakt jako z té klientely, že prostě si tě pak víc začnou vážit.
1: Určitě. O odpadnou ti logicky takový ti právě, co se snaží smlouvat.
0: No, špekulanti.
1: Přesně tak. No, já mám dokonce pocit, že na Instagramu jsem kdysi narazil na nějakou tu stránku nebo profil, kde právě fotografové, myslím, že se to bylo nějak nešlo by to levně. A tam si právě sdíleli různé konverzace a tak se řešili jako s lidmi, kteří chtějí nějaké fotky. To mě právě zajímalo, jestli i mezi tatery
0: je
1: nějaký
0: Je taky takový profil, jmenuje se to Nechci tetování. Taky mi tam otiskli pár konverzací.
1: Jo, měla jsem nějaký.
0: Jo, vlastně, jak jsem kdysi dělala rozhovor právě, tak to bylo aj jako trošku mířený a je právě přímo na tady tuhle tématiku takových těch blbých keců, jak se objednat, neobjednat na tetování, takže jako aj takový profily jsou taky jako na Instagramu, no.
1: A čemu bys třeba doporučila se teda vyhnout, abychom takhle nenaštvali tatéra hned za začátku?
0: No vyhnout, no tak jako přijď včas, nechoď moc brzo, nechoď moc pozdě, umí se. To se hodí. Věř mi, to se hodí jako tohle. Jako. A prostě řekla bych asi pro mě jako takovej nejzákladnější, jak mě nenasrat, tak je fakt ta komunikace. Já si na té komunikaci strašně zakládám, ať už je to v tom tetování, nebo fakt i když už něco řeším, něco s někým jiným, prostě chci si někde něco, nevím, zařídit, objednat, nakoupit, blablabla, tak nechat vyrobit, tak prostě fakt mi jde vždycky o tu komunikaci. A to je prostě podle mě klíč k úspěchu. Jestli člověk jako má přijít pozdě, tak ať přijde, ale ať to řekne. Každému se to stalo, ale prostě musí to říct, musí ti to dát vědět a ne, že ty tam sedíš a čekáš a hledíš do zdi a píšeš a on ti neodepíše, tak si říkáš tak jako po 20 minutách hele, tak dám tomu ještě 5 minut, prostě není tady a už si pomalu balíš věci, protože zase přece nebudeš tam čekat jako 3/4 hodiny, než jako přijde zase jako vocať pocať a už si pomalu balíš věci a on najednou přijde, že jo. A to už ti tak jako už prostě ti tak jako pokazí tu náladu. Takže fakt jako řekla bych, že ta komunikace je nejzákladnější a hlavně já si hrozně zakládám i jako na tom stylu, jak mě vždycky třeba jako píšou, že jsou lidi, co ti napíšou, za kolik tetuješ. Nenapíšu ti prostě jako aspoň nějakou zprávu, co má hlavu a patu, prostě oslovení, pozdrav, jako základní prostě slušnost. Prosím, děkuju, ahoj a prostě ti napíšou z ničeho nic, prostě ti pošlou fotku, za kolik by to bylo. To logicky prostě, já nevím, já jsem v tomhle jsem taková hodně striktní, že prostě fakt jako tohle je pro mě hodně hrozně základní prostě aspekt, který mi tady tohle se všechno hrozně ovlivňuje a i potom, jestli toho člověka třeba vůbec přijmu.
1: To mě právě vystávala tahle otázka, jestli vůbec třeba na to odepíšeš.
0: No, já většinou, já jsem taková strašná, v tom já lidi strašně moralizuju někdy, jakože já mám takový nějaký divný tady v hlavě, mě to vždycky tak svrbí a já mám hroznou potřebu mu říct, hele, nechovej se jako debil. Takže většinou jako na to napíšu něco ve stylu ahoj, příště bys mě mohl aspoň třeba pozdravit a nějak sformulovat tuhle tu zprávu, že jo. A prostě buď to člověk jako překousne, tady tohle to, že jsem ho musela nějakým způsobem uzemnit a řekne jo, promiň, v pohodě, můžeme se třeba domluvit, anebo pak už neodepíše. A zase jako když už neodepíše, tak mě to upřímně ani netrápí, protože zase jako nechceš, aby ti tam chodil někdo prostě, kdo se s tebou neumí ani normálně bavit a neumí tě normálně oslovit. Jakože fakt mám většinou prostě, když už jako vždycky si říkám, že třeba dřív prostě se mi stalo, že mi třeba čas od času na ten termín někdo nedošel. nedal ani vědět, ale teďka prostě, když se na to podíváš zpětně, tak si říkám, že ve finále je jako dobře, že tam nedošli, protože tam nechceš, aby ti tam chodili dementi. Prostě chceš, aby si tam měl v pohodě lidi, se kterýma ti bude příjemně, přece jenom prostě tam seš s nima nějakou dobu a nechceš, aby to bylo jako napjatý. Aby se tam s nima jako prostě cítil dobře, to prostě je základ.
1: No a během toho tetování, jestli bys mi přiblížil, jak to vlastně probíhá, jestli si třeba povídáte, nebo jestli ty se prostě soustředíš, že chceš mít klid, nebo jestli ten člověk nějaký věci, co by neměl dělat, třeba se mu zvrtět, nebo...
0: No, to je důležitý, nevrtět se, ale tak jako probíhá to. Já mám někdy náladu si povídat, někdy jsem taková trošičku... ne, asociálně, trošičku autista, mám tam takový někdy náznaky trošičku takovýho malinkýho autistáčka a tak si tak jakože jenom prostě tetuju, ale vždycky se to snažím samozřejmě brát tak, aby jako ty lidi z toho nebyli nervózní, prostě snažím se s nimi jakoby komunikovat prostě v pohodě, vždycky nabídnu třeba, jestli chcou vodu, čaj nebo něco, vykomunikujeme spolu ten návrh a pak vlastně se to připraví a jdeme tetovat. Většinou, když tetuju, tak je pro mě pohodlnější se k tomu soustředit, jakože, protože když se s něma povídám, tak mi to trvá třeba dvakrát tolik. Což jako jo, já si někdy s něma fakt moc ráda povídám. Já ji samozřejmě na úkor toho času, že jako s některýma lidma si prostě fakt tak jako padneš do noty a úplně vždycky jako máš radost, že ti přijdou znovu a tak se jako zeptáš, jak se mají, co novýho v jejich životě. Ale ne, vždycky prostě mám na to náladu a nechci právě, aby to ty lidi brali tak, jako že by to bylo něco špatného, jenom prostě není den jako den a prostě nebrala bych to vůbec tak, že bych tím chtěla někoho urazit, že bych to bylo, že bych měla něco proti někomu, nebo že by se mi nějakým způsobem nelíbil, nebo tak. Je to fakt jenom o tom, že prostě třeba někdy jenom prostě mám náladu si prostě tak jako jenom zabrat do těch svých myšlenek a prostě si to tam tvořit jenom spíš jakoby v té svojí hlavě a na té kůži. Že to, je to fakt prostě podle toho, jak se vyspím.
1: A je pro tebe třeba náročnější ta práce fyzicky anebo právě psychicky? Protože je to třeba několik lidí, že jo? Nebo
0: no, ono jako fyzicky, ono takhle, fyzicky je to samozřejmě taky náročný, i když ono se to nezdá, že prostě si člověk třeba řekne vždycky, ježiši, tak si teďka byla v práci 4 hodiny a pane bože, co to jsou 4 hodiny, ale ono právě jako ten člověk, jako já vždycky, jak se na to soustředíš, víš, jakože fakt prostě máš ten mozek zaplej prostě na 100%, nebo já jsem hrozný perfekcionista, takže já prostě úplně to hltám prostě, abych to jako někde něco neudělala špatně, takže fakt prostě mi ten mozek svítí jako lampička. A tam děláš všechny ty detaily a tak je to jako náročný. Jak právě jako z té psychické stránky, že tě to právě jako takhle tak jako vyšťaví a z fyzické, že tě to pak právě jako, že ta hlava samozřejmě působí i na to tělo. Takže kolikrát jako přijdu prostě z práce úplně vyflusnutá, dám si šlofíčka a pak můžu zase něco dělat. Je, samozřejmě není den jako den, ale ono se to nezdá. Jakože fakt dělala jsem jako všechny druhy brigád, na co si vzpomeneš, prostě na akcích do 8 do rána, prostě, kde jsme udělali bůh ví kolik objednávek za večer, prostě 12, 20, 20 hodinový směny jsem tam některý měla, ale kolikrát to nebylo tak moc jakoby únavný, jak právě to, že se máš třeba na něco 3 hodiny jako 100% soustředit. Že prostě fakt jako jenom dávat pozor a soustředit se na to, aby si to jako nepokazil. Vždyť. A jak to udělat jakoby líp a takhle, takže co nejlepší, jako snažím se to fakt prostě, já to beru jako, že to je ve finále můj podpis jako na těch lidech a nechceš přece jako si sám a jako sobě přece zanechávat jako špatný jméno. Takže proto by právě člověk podle mě měl to chtít udělat co nejlíp.
1: To bez pochyby, minimálně. Já bych to chtěl v momentě, kdy budu sedět vlastně no, tam u tebe.
0: Právě, právě. Já vždycky úplně jako, jak mi to tak trvá, já vždycky úplně, no promiň, já úplně si to tak jako celý očistím a všichni jako, no už to máš hotový a já jenom, ještě ne, promiň, jsem prostě fakt jako perfekcionista, jo, tak to je v pohodě, to je dobře, to buď. Pak ještě než to vyfotím, to si vyfotím takových 70 fotek, vyberu z toho jednu, takže kolikrát ani tu ne. Takže, ale lidi už si tak na to zvykli, asi bych řekla, že to je v pohodě.
1: Tak určitě je to lepší, než kdybys naopak chtěla být co nejdřív hotová, že už ti to někdo čeká třeba no, další určitě. A prostě to třeba, nechci říct, že odflákla, ale prostě rychle dodělala a třeba zase na dalšího člověka.
0: Právě.
1: A kam třeba si jdeš odpočinout po té práci, kromě teda šlofíku, který jsi zmiňovala, ale já nevím, když třeba do přírody, jak vlastně relaxuješ?
0: No, relaxuju. Asi jako nejvíc ta příroda, já nevím, já mám takový zvláštní spojení asi s tím světem kolem a vždycky prostě, ať už jdu s někým nebo vezmu jenom psa, tak se jdeme někam projít a je to prostě takový to, že fakt dáš jenom sluchátka do uší a jdeš se projít a vypneš a prostě někdy to sice vypnout úplně nejde, ale tohle je pro mě asi takový nejpříjemnější typ relaxace, než třeba, že bych měla jít, nevím, někam na pivo nebo takhle, tak spíš prostě tohle, co mě dobíjí úplně, jak kdyby si měl zapojit telefon na nabíječku, tak já si jdu někam do lesa a jenom v té svojí autistické hlavě a je to takový příjemný.
1: Jsou třeba nějaké způsoby, jak se vlastně Tater může třeba dál rozvíjet a posouvat, vzdělávat, učit se?
0: Určitě. Jako tohle je cesta, kterou můžeš žít celý život. Takže celý život vlastně máš na to, aby ses mohl zdokonalovat. Já nemůžu vůbec o sobě říct, že bych uměla to, co dělám. Jakože jo, samozřejmě se to snažím dělat co nejlíp, ale furt je tam 100-kilometrová cesta ještě přede mnou. A nejdůležitější podle mě, jakoby, jak vlastně se rozvíjet, nebo jakým třeba způsobem jsem na to šla já, tak otravuju svoje kamarády, co už to dělají nějaký pátek. Mám kamaráda, co už fakt jako tetuje 20 let a tak už vždycky jako otravuju a posílám mu kérky. No, jak bys tohle s tou udělala? A co si myslíš jako o tom šejdování? A co si myslíš? A jak bys to tady tohle s tou? A co bys řekl? A chudák, jako si myslím, že musím být jako někdy dost otravná, ale myslím si, že to je jakoby jediný způsob, jakože ten nejlepší způsob prostě si fakt najít takovýho nějakýho, když se řeknu blbě, jako mentora, kterýho víš, že prostě ví, co dělá, že už má ty zkušenosti a tomu se jakoby oddat, nebo ne oddat, prostě s tou pokorou za ní mít a prostě poprosit ho o tu radu. A kritika je strašně moc, kritika je podle mě, za mě teda osobně nejvíc, co mi vždycky jakoby nejvíc dalo, tak byla kritika. Jsou lidi, co samozřejmě kritiku neumí přijímat, ale já vždycky právě jsem aj jakoby chodila a úplně, no podívej se a zkritizuj mi to, řekni mi, co by si mi prostě udělal, co bys udělal jinak, jak bys to, je to dost hluboko, nebo málo, nebo tohle, nebo víš, jak jako člověk musí nejdřív posrat pár tetování, než se k tomu dopracuje tak, jak by to mělo třeba vypadat. To je přirozený. Žádný učený z nebe naspadl. Ale člověk fakt musí mít ten motor, prostě se to fakt chtít naučit. Fakt vzít si tu kritiku a mít vlastně ten chtíč vlastně se to naučit pobrat ty zkušenosti, jenom si to střádat jako všechno do jednoho velkého batohu, co si nosíš takhle na zádech tou cestou.
1: A co u těch tetování, který, jak ty jsi říkala, musí člověk nejprve jako pokazit, než vlastně se to naučí, a přece jenom je to fakt věc taková dlouhodobá, že to není třeba jako pizza, kterou prostě, když se ti nepovede, tak uděláš další. Tak víš, co se pak jako třeba může jako odehrávat mezi tím klientem nebo tím tvým člověkem, kterýho máš vlastně na tom lehátku a tebou, když se ti to třeba jako nepovede?
0: No, tak jako takhle, já když Já když jsem si říkala, jako, že jo, učím se tady nějakou takovou tu techniku, třeba právě to, jak hluboko a jak to píchnou a takhle, tak to jsem fakt zkoušela spíš hlavně na kamarádech, kteří věděli, do čeho jdou. Že jsem fakt vždycky jim řekla prostě, jo, já se jako tady tohle co učím a buď prostě do toho nešli, nebo šli, jako věděli to prostě. Uh-huh. Zase, když už jsem si pak začala brát jako lidi cizí, tak už to, co po mně chtěli, tak jsem si vždycky byla jistá, že jim to aspoň prostě jako vytetuju v nějaký kvalitě. Že to nebude jako něco, co by se jim, nevím, za měsíc rozpilo a byli by z toho nešťastní, že zase prostě jsem nechtěla jako prostě dávat tu službu někomu, kdo by třeba pak z toho právě mohl být jako nešťastný. Samozřejmě může se to stát, že prostě něco pokazíš, že jako jsme lidi, nejsme stroje, je to lidský prostě něco pokazit, ale pak už je to zase na té komunikaci, jak si to prostě mezi sebou jakoby domluví ty lidi. Může ti říct zákazník, jakože jo, v pohodě, nějak to prostě spolu vymyslíme, ozvu se ti třeba, nevím, příští rok nebo něco, jako fakt cokoliv. A nebo pak ti tam může přijít nějaký, kdo ti chce dělat třeba problémy a fakt je to prostě o lidech, jak si to jako mezi sebou nastavijou. Já jsem tady tohle z toho upřímně ještě nezažila, že by mě takhle se někdo konfrontoval s tím, že a co teď, tohle z toho se mi nelíbí, jak to budeme řešit, takže to nemůžu úplně posoudit z té vlastní zkušenosti.
1: Jasně, super, moc děkuji za tu odpověď, protože ty jsi mi vlastně objasnila to, že si to nejprve vyzkoušíš být na těch kamarádech, ale vlastně v momentě, kdy to máš už jako zakázku, tak jsi přesvědčena o tom, že tu danou techniku jsi schopná jako vlastně udělat dobře. A ne, že někdo přijde s nějakým obrázkem, řekl, no, ještě jsem to nedělal, ale pojďme to zkusit.
0: No, já jsem jako začínala fakt, jako když jsem začínala tetovat, tak já jsem třeba první rok a půl dělala úplně maličkatý tetování ve finále, co byly jenom linkový. Víš, že tam prostě ty linky se dají ještě nějak jako naučit prostě celkem rychle, když máš k tomu samozřejmě jako, když se to chceš naučit, když prostě se fakt snažíš. Ale takže jsem fakt dělala jako věci, co jsem si říkala, jako jo, to zvládnu prostě. Ale kdyby tam za mnou někdo přišel prostě s tím, já nevím, chci tady realistickýho lva na rameno, tak prostě mu řeknu na rovinu, že prostě sorry, ale to dělat nebudu, nemám s tím žádné zkušenosti, ani to není úplně můj styl a radši to prostě řeknu takhle, tak než právě, abych pak měla řešit nějaký problém s tím, že někdo není spokojený.
1: A ty máš třeba nějaký motivy, který tetuješ ráda nebo radši a některý, který když někdo přijde, to je nějaký latinský nápis, tak si jich nevěří.
0: Jo, tak jako nejradši tetuju to, co si samozřejmě nakreslím sama, že jako dávám právě i na Instagram jako volný návrhy, co si tak nějak vytvořím ve svém volném čase, co mě napadne a někdo si to třeba vybere, že se v tom nějakým třeba způsobem vidí nebo je mu to prostě sympatický a nebo když třeba mi právě někdo řekne, že chce to a to a nechá mi tu volnou ruku a prostě nechá mě se jako na tom trošku vyřádit a vymyslet si jakoby co a jak a prostě mi věří, že jsou jako lidi, co říkám si, víš, že když už prostě někdo jde na to tetování, tak by tomu taterovi měl věřit, protože přece jenom ten tater ví určitě víc než ten člověk, jako co tomu nerozumí, že to třeba má mnohem rozsáhlejší nějaký umělecký prostě předpoklady, takže si to třeba dokáže víc jako představit, jak by to vypadalo na tom nebo na tom místě v takové velikosti proporčně tak a tak, kdyby tam bylo něco jiného nebo něco takového. Takže tohle se je mi vždycky nejvíc sympatický, když právě jako mi někdo dá tu volnou ruku. Jako nerada moc tetuju takový ty, nechci říct jako jednoduchý věci a já je mám ráda jako taky, jako že zase je to taková právě příjemná změna pro mě, ale zase když mi někdo prostě řekne pošle mi obrázek z Pinterestu, jo, chci prostě, nevím, tady tuto se souhvězdí a s kytičkama, tak si řekneš jako, tohle jsem zatím dělala jenom 48krát. Víš, že jakože prostě je to práce, takže prostě z toho jsou věci samozřejmě, které ještě vezmu, protože jak říkám, tak mě to živí. Ale není to úplně takový to třeba, čím se prezentuju. Co bych si přidala do toho svého portfolia.
1: Rozumím tomu, ty vlastně to v ten moment jenom obkresluješ, jo, a není tam ta tvůrčí hodnota toho, co ty myslíš.
0: No, jako já si to třeba vždycky nějakým způsobem jako poupravím, ať to má prostě aspoň jako jiný, ať to nemá fakt, jako stáhneš, vytiskneš, nalepíš, že to se jako snažím těm lidem právě vždycky vyvrátit, ale není to pro mě umělecky tolik zajímavý, že se jako v tom nemůžu prostě. A jako technicky, že prostě to máš vytetovaný třeba za 20 minut a co chceš dál jako na tom vymýšlet, tam si nemáš jako moc s čím pohrát. Ale každý mu se líbí něco jiného, takže jako proti tomu takhle tak jako nic nemám.
1: My jsme tady to téma otevřeli už i s některými hosty předtím, kteří třeba dělali nějakou, nechci říct kreativní práci, ale nějakou práci, řekněme, tvůrčí. A vybavila se mi teďka vlastně kadeřnice, kterou jsme tady měli, a kterou Marťu tímto i zdravíme, ale ona vlastně říkala taky, že má nejradši, když má jako volnou ruku v tom, že ona vlastně stříhá především ženy, dámy, takže si prostě nechají poradit a ona samozřejmě jak stříhá v podstatě každý den už několik let, tak třeba i podle obličeje určitých rysů jako dokáže poznat, co té dané dámě by slušilo.
0: Určitě.
1: I když má teď nějaký účest, tak třeba pozná, už má proto ten cit, že by slušilo něco jiného.
0: Jasně, barva, všechno, to je jasný. No?
1: Přesně tak. Takže to jsem vlastně chtěl narazit trošku na tu strunku toho, že vlastně i pro tebe je to asi nejlepší, že ty můžeš říct, hele, já bych si dokázal představit vybrat třeba i nějakou jako část toho těla a případně jsi schopna vlastně dodat nějaký návrh, nějaký pěkný otetování.
0: Určitě, který... určitě. Oni jako kolikrát lidi si právě jako v hlavě vytvoří něco, co mi pak jako napíšou, úplně kombinací něčeho, úplně chci, nevím, rybu a vedle ní, aby byla vlaštovka a zatím, aby byl medicimbál. A si jako vždycky na to tak jako koukáš, řekneš si jako úplně, že to nedává vůbec smysl, to prostě, to nemůže vypadat dobře, jakože v žádném jakýmkoliv provedení tohle je naprosto jiný smysl. Takže jako je to určitě lepší si nechat od těch jako taterů prostě poradit, kteří proto mají právě přímo takový ten cit pro tu estetiku a ten tu finální jako verzi toho, jak by to tam třeba vypadalo, než to má třeba jako někdo jiný. Do tom třeba úplně nechodí každý den.
1: No hlavně já si dokážu představit, že v momentě, kdy teda k někomu jdu, tak už jdu k němu s nějakou důvěrou, že to znamená, že vlastně bych se neměl bát případně nějaký návrh jako akceptovat. Stejně tak jako když jdu, já nevím, s autem do servisu, tak taky mu neříkám, jak to má dělat ten člověk,
0: ne,
1: jo.
0: Přesně.
1: Když si nechám dělat skříň, tak taky důvěřuji tomu člověku, že já samozřejmě přijdu s nějakým návrhem, ale to provedení, tak prostě nechám na něm, protože s tím dělá každý den, takže si myslím, že talent se důvěra tam jako důležitá. No.
0: Přesně tak, jak říkáš. To je ve všem.
1: To je pravda. A ještě mi prozrať, jestli se třeba i inspiruješ. Ty jsi mluvila třeba o tom Pinterestu nebo internetu, nebo sleduješ třeba nějaký umělce zahraniční, nějaký
0: jo,
1: hvězdy.
0: Jo, určitě. Já si myslím, že moje sociální sítě jsou především, když už někoho sleduju, tak je to mých 5 kamarádů a pak jenom spousta dalších taterů, od kterých se vlastně člověk jako může inspirovat. Dneska už je to... My to máme úplně všechno jako na stříbrném podnose. Pro nás je to všechno tak jako v finále tak strašně jednoduchý. Stačí si prostě zadat něco na internetu, prostě tetování takový a makový a hned ti vyjede prostě x tisíc obrázků. Takže tohle je ten benefit, co ta dnešní generace těch tatérů má, takže... Určitě se prostě inspiruju právě těma tatérama, co mají ty zkušenosti, co jejichž práce se mi líbí, ale vždycky je hlavně důležitý to pak přetvořit prostě podle sebe. Že strašně moc lidí, jako je to dneska hrozně běžný, že strašně moc lidí kopíruje někoho, ať už je to třeba v tom tetování, anebo v něčem jiným. je to všude, je to, děje se to prostě dennodenně, ale důležitý právě je jako se jenom inspirovat a nekopírovat.
1: Ideálně mít jako vlastně nějaký rukopis, který prostě bude autentický přímo.
0: Určitě, určitě. Jsou i jako knížky a fakt strašně moc tady těchhle z těch jako pramenů, ze kterých člověk může čerpat dneska.
1: A možná bychom teda mohli případně prozradit, pokud někoho z našich diváků nebo posluchačů to vlastně inspirovalo k tomu, že by si chtěli nechat třeba další tetování nebo první tetování a chtěli by se ho nechat udělat případně od tebe. Tak jaká je nejlepší cesta se s tebou třeba spojit, domluvit, co pro to udělat?
0: No, mně osobně nejvíc vyhovuje, když mě někdo kontaktuje třeba přímo nejlíp na tom Instagramu, to mám asi takovou platformu číslo jedna, anebo samozřejmě na Facebooku. Já si vždycky jako ty lidi zvu na studio až podle toho objednání, že jako nemám ráda, že by mi tam někdo přišel a chtěl se objednat. Já si s těma lidma radši prostě nejdříve vykomunikuju, co a jak chcou nebo nechcou a pak vlastně se domluvíme na tom termínu. Je to pro mě jakoby nejlepší. Vždycky bych chtěla, aby člověk měl aspoň teda nějakou představu, že mi lidi kolikrát napíšou ahoj, chci tetování, ale ještě nevím co. To je mi celkem k ničemu informace, protože já si to samozřejmě musím jako všechno zorganizovat časově a prostě, aby to všechno na sebe navazovalo. Takže pro mě je nejlepší právě, aby mi někdo napsal a pak už se buď můžeme jakoby spojit klidně třeba telefonicky, ale většinou fakt stačí ty zprávy. Ani moc nedělám ani jakoby konzultace předtím, zatím to nebyla jako nikdy nějak potřeba, vždycky jsme jako to všechno vykomunikovali normálně jako přes ty zprávy, takže tohle je pro mě zatím jako nejideálnější.
1: A studio máš vlastně tady v Olomouci.
0: Ano, ano.
1: To plně, my určitě přidáme i potom odkaz, ať už na ten Instagram nebo Facebook, případně tady vlastně do popisku do videa, nebo jste ho mohli vidět i na obrazovce před chvílí. A já mám pocit, že jsme se dostali na úplný konec našeho rozhovoru.
0: Perfektně.
1: V tuto chvíli už mě nenapadá další otázka, na kterou bych se zeptal, takže já bych ti vlastně na závěr chtěl moc poděkovat za to, že jsi přijala pozvání, dorazila k nám.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: Bylo to velice příjemné, takže budeme ti držet palce, ať se ti daří. Ať se klientela rozrůstá, no a ať těch spokojených zákazníků je co nejvíc.
0: Děkuji moc.
1: Tak jo, a ještě než úplně se rozloučíme i s diváky, tak tady mám pro tebe takový malý dáreček. Je to takový náš malý merch.
0: Ponožky.
1: Přesně tak, jsou to naše ponožky s motivem Olomouce, takže to prosím přijmi jako takovou památku na dnešní rozhovor.
0: Hezký.
1: Tak. A na závěr teda se rozloučíme už i s našimi diváky a posluchači, takže přátelé, děkujeme, že jste dokoukali až sem do konce. Určitě nás odebírejte na YouTube nebo v momentě, kdy posloucháte na Spotify nebo Apple podcastech, tak nás určitě sledujte i nadále. A my se na vás budeme těšit zase za týden dalším rozhovorem. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, po druhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama, od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co

Okay, bye.

0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.

0: dnešní den.
1: Berani, celková atmosféra dneska bude příjemnější, než jste čekali. Býci, obyčejná maličkost, nastartujem doslova řetězec kreativních myšlenek. Blíženci, už máte plán na něco nového a přelomového. Raci, vy se dál vezete na pozitivní vlně. Lvi, nový směr může znamenat nové možnosti. Pany, dostatečný pitný režim podpoří vaši energii. Váhy, někdy není důležité prosadit svůj názor za každou cenu. Štíři, dnešek vám příjemní hned několik hezkých zážitků. Střelci, dopřejte svému tělu tu správnou regeneraci. Kozorozi, zvládnete mnohem víc povinností, než se vám původně zdálo. Vodnáři, objevíte nové varianty, což vám výrazně prospěje. A co my ryby, možná uděláme něco bláznivého, ať se rovnou naladíme na víkend.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
2: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přinese

0: Rádio Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
0: Metro.

0: energie. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Přemnožené nutrie v centru města dál řeší Olomouc. Pokračuje jejich odchyt, s nímž městu pomáhají myslivci. Letos už chytili 23 kusů tohoto invazivního druhu, který znečišťuje břehy. Doplníme, že na Olomoucku loni myslivci odlovili 544 nutrií.
0: Olomouc aktuálně.
1: Velká přepravková loupež v Olomouci. Z jednoho z olomouckých hypermarketů zmizelo 920 prázdných pivních láhví a 46 přepravek. Kuriozní krádež se škodou asi 20 000 korun nahlásil v úterý ráno policii zaměstnanec prodejny. Stopa se pak ukázala na videu z jiné prodejny. Z něj policie zjistila, že se tam objevily dvě osoby, které vracely velké množství plastových přepravek, ovšem bez láhví. Policisté dvojici velmi rychle vypátrali.
2: 31-letý muž a 32-letá žena se policistům ke krádeži přiznali. K případu uvedli, že všech 46 kusů přepravek postupně společnými silami odvezli ze skladu na nedalekou louku. Tam lahve z přepravek vysypali do trávy, aby mohli vracet přepravky a lahve zvlášť. K vrácení části lahví využili jednoho z místních bezdomovců, který ale s krádeží neměl nic společného. Pachatelé způsobili hmotnou škodu dosahující téměř 20 000 korun.
1: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Oběma podezřelým hrozí až 2 roky vězení. Vracíme se ke středeční srážce osobního vlaku a popelářského auta u Prostějova. Policie nově oznámila, že srážku vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Řidič auta na přejezdu označeném jen značkami vlak zřejmě přehlédl. Při srážce se zranilo 8 lidí a celková škoda přesahuje 8 milionů korun. Doplníme, že tento přejezd je označen pouze výstražními kříži, kde mají řidiči povinnost přesvědčit se, zda vlak nejede. Téma dál sledujeme.
0: Sport.
1: Blíží se finále atletické diamantové ligy. Prestižní soutěž vyvrcholí v Bruselu v pátek a v sobotu. Jedinou českou zástupkyní v boji o trofeje bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lou Manuel. Jiní čeští atleti měli k postupu daleko.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno očekáváme zvětšenou oblačnost, na severu regionu nám může i sprchnout. Odborníci ale předpovídají, že by nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Během dne pak budou mraky od jihozápadu ubývat, večer se nám může dokonce až vyjasnit. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Na horách naměříme trochu méně, tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 23. Foukat by nám zítra měl jen slabý větřík.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: ráno všem, co jste vzhůru. Dál hrajeme, bavíme a taky slavíme. Jsme moc zvědaví, komu popřejeme, kdo pak má svátek a narozeniny. Díky, že vstáváte a že startujete nový den právě s námi.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Olomoucký Report.cz. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na Report.cz.
4: A nyní Report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
13: Jsme tu pro tebe už dlouho.
14: A máme spoustu společných vzpomínek.
15: Rádio Metropole.

0: ráno, hezký den. Posíláme pohodovou atmosféru do vašich sluchátek a repráků. Na našich vlnách za chvilku potěšíme hlavně milovníky cyklistiky. Jsme moc rádi, že ladíte tu správnou cyklovlnu a hurá do sedla.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
3: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
2: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
3: Dáme si dneska do těla, pojedeme do kopce, hodně do kopce, pojedeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince, malu nahoru dolů do Jihové, a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
2: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
3: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
2: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
3: Určitě bych doporučil u Jihové Střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
2: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
3: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
16: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
17: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
18: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.

Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Je pátek 4. září. Podvody lékaře a lékárníka. Olomoucký vrchní soud potvrdil lékaři a lékárníkovi z Valašského Meziříčí 3leté podmínky a peněžité tresty. Za fiktivní recepty dvojice způsobila pojišťovnám škodu skoro 7 milionů korun. Soudy se s kauzou podvodu s léky zabývaly od roku 2017 a vyslechly 600 svědků. Jak podvody probíhaly, lékař zneužíval údaje pacientů z kartotéky a lékárník účtoval pojišťovnám neodevzdaný materiál.
1: Olomouc aktuálně.
3: Své první poradenské centrum v Česku, které nabízí konzultace týkající se fotovoltaiky, elektromobility či úspor energií, otevřel v Olomouci ČES. Sídlí naproti vlakovému nádraží. Poradenství nabídne i na klientům ČESu. Řidiči, dál rostou ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu nyní kupujeme v průměru za 42,30. Před týdnem byl asi o 20 levnější a o 10 na litru v Olomouckém kraji zdražila nafta na průměrných 45,90. Dobrota pro děti, která je rakovinotvorná. Potravinářská inspekce varuje před biorýžovou kaší pro děti s jahodami a malinami z Albertu. Výrobek odhalený v Brně obsahoval 7násobek povoleného limitu nebezpečného alfatoxinu. Varování inspektorů platí pro dětskou kaši Nature's Promise s trvanlivostí do července 2007. Kdybyste ji náhodou měli doma, látka může ohrozit zdraví dětí. Řetězec Albert se za toto pochybení omluvil a zboží již stáhl z prodeje.
0: Sport.
3: Nového trenéra má fotbalová hanácká Slavia Kroměříž. Od nynějška tým povede Jindřich Tichaj. Na lavičce předposledního týmu Národní ligy tak střídá Darka Šuškavčeviče, který se s týmem rozloučil po domácím debaklu 0-4 s Jihlavou.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
0: Dnes nejteplejší den tohoto týdne, o víkendu se má ochlazovat. Víme, jak bude. Dnes oblačno anebo zataženo, odpoledne místy polojasno, denní teploty 25 až 29. A co víkend? V sobotu ráno velká oblačnost, to místy přeháňky, přes den pak skoro jasno anebo polojasno, teploty 20 až 23. V neděli jasno anebo skoro jasno, mírně se ochladí na 19 až 22. Právě jsme si tedy řekli, že dnes většinou mraky, od sobotního dopoledne až do neděle pak sluníčko.
2: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady ranní provoz v Olomouci, Uničově, Svitavách i v Blansku bez vážných nehod a komplikací. Policejní kontrolu jsme spatřili na 34. kilometru D55 u Otrokovic. A silničáři prosí, abychom na ně dnes dávali pozor. Na 24. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov u Prostějova chystají úklid odpadků i čištění vozovek. V čase dnes od 8. ráno zhruba do oběda. Díky za to, jedeme s vámi.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: slunce už je dávno vzhůru a my zdravíme všechny, co se těší na nový den. A hvězdy přesně ví, co nás v následujících hodinách čeká. Ať už plánujete cokoliv, naše astrotipy vás určitě správně nasměrují. Díky, že posloucháte a za odměnu jsou tady ty nejlepší horoskopy.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, celková atmosféra dneska bude příjemnější, než jste čekali. Víci, obyčejná maličkost, nastartujem doslova řetězec kreativních myšlenek. Blíženci, už máte plán na něco nového a přelomového. Raci, vy se dál vezete na pozitivní vlně. Lvi, nový směr může znamenat nové možnosti. Panny, dostatečný pitný režim podpoří vaši energii. Váhy, někdy není důležité prosadit svůj názor za každou cenu. Štíři, dnešek vám příjemní hned několik hezkých zážitků. Střelci, dopřejte svému tělu tu správnou regeneraci. Kozorozi, zvládnete mnohem víc povinností, než se vám původně zdálo. Vodnáři, objevíte nové varianty, což vám výrazně prospěje. A co my ryby, možná uděláme něco bláznivého, ať se rovnou naladíme na víkend.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Zdravíme všechny, co už makají na plné pecky. Jak víme, malé změny dělají velké věci a my pro vás právě teď máme další praktický tip, jak mít ještě lepší a pohodovější život. Ohromně si vážíme toho, že posloucháte právě nás. Přejeme vám den plný pohody a skvělé nálady.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Jste levičáci nebo pravičáci? Ne, s politikou to nemá nic společného. Zeptáme se tady tím pádem jinak. Zasouváte to zleva nebo spíš zprava? Taky ne, dobře, ještě jednodušeji. Na které straně auta máte víčko nádrže? To je ta správná otázka. Když auta častěji střídáte nebo jezdíte půjčeným vozem, snadno na to zapomenete. A potom u čerpací stanice zastavíme u špatného stojanu, musíme přejíždět anebo natahovat hadici přes celé auto. I takové situace už jsme viděli. Přitom stačí jedna malá vychytávka. Podívejte se, když sedíte v autě za volantem, na ukazatel paliva na přístrojové desce. Vedle symbolu čerpacího stojanu bývá buď taková malá šipka anebo trojúhelníček. Ukazuje doleva? Pak víčko hledejte vlevo. Pokud ukazuje doprava, tankuje. Ta zpráva, jednoduché. Hned to zkontrolujte a dejte nám vědět, jestli jste tuhle vychytávku věděli.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
1: Rádio Metropole.
9: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám další zprávy. Je pátek 4. září. Pokutujte řidiče, kteří hazardují na přejezdu, tak to vidí obyvatele Střeně na Olomoucku. Jak píše deník, nedávno tu těsně unikl srážce s vlakem řidič, kterého sevřeli na přejezdu závory. Místní chtějí k přejezdu pokutovací kamery. Uvidíme, zda se jim to splní. Další etapa oprav silnice začíná ve Šternberku. Dopravní omezení čekejme v lokalitě ulic Komenského, Havlíčkovy a Paloukové. Uzavírka v ulicích začíná dnes a skončí 3. listopadu. Objížďky povedou okolními ulicemi.
0: Šumpersko aktuálně.
3: Doživotně odsouzený vrah Jaroslav Hejna zůstává ve vězení. Sériový vrah z Písecka, který si za trojnásobnou vraždu odpykal na Mírově už 22 let, žádal o podmínečné propuštění. Šumperský soud, který mírovské vězně řeší, to zamítl.
4: Odsouzený si odseděl to, co zákon předpokládá, tedy těch 20 let. Choval se ve vězení, řekněme, opravdu jako řádně, to s tím žádný problém není, ale klíčový je teda ten požadavek zákona na to, aby jsme mohli jako nějakým způsobem, řekněme, z důkazu odvodit, že by mohl vést řádný život reálně. Znalce samozřejmě ten zhledával pořád u něj asociální rysy.
3: Vysvětlil žalobce Tomáš Horák. Obhájce vraha podal stížnost a věc tedy probere ještě Olomoucký krajský soud. Připomeneme, že dnes 45-letý Jaroslav Hejna v roce 2003 zabil ze zjištěných motivů postupně 3 lidi. Aplikace EZ Karta od Ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje Ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
3: ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík pokračuje na Grand Slamu US Open dál. Zvládl duel o postup do 3. kola, když přemohl na newyorském betonu rakouského kvalifikanta Rodionova, a to 3-1 na sety. Na soupeře do dalšího zápasu ještě čeká.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Dnes teploty jako o prázdninách. Víme, jak bude. Páteční teploty na Moravě 25 až 29, většinou oblačno anebo zataženo, odpoledne na Moravě místy polojasno. A co víkend? V sobotu ráno velká oblačnost, místy přehaňky, a pak už dopoledne a kolem oběda čekáme skoro jasno anebo polojasno. To má v sobotu vydržet až do večera. Sobotní teploty 20 až 23, v neděli se mírně ochladí na 19 až 22, čekáme jasno anebo skoro jasno. Co z toho plyne? Dnes většinou mraky, nejteplejší den týdne, sluníčko si užijeme o víkendu a v sobotu a v neděli se také mírně příjemně ochladí.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Nehoda v Litovli, taky na Šumpersku, a policie u Černé Hory. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno, pozor v Litovli, nedaleko zdejšího biotopu, na hlavní cestě nehoda, pozor na ulici Javoříčská. Další páteční pomačkané plechy na Šumpersku. Lukavice, tady pozor za obecním úřadem na výjezdu na Bohuslavice, a policie teď hlídkuje mezi Lisicemi a Černou Horou. Vy řídíte a my zařídíme další páteční hity. Domluveno? Jdeme na to.
2: Víc energie. Víc

0: Krásné páteční ráno všem, co jste vzhůru. Dál hrajeme, bavíme a taky slavíme. Jsme moc zvědaví, komu popřejeme, kdo pak má svátek a narozeniny. Díky, že vstáváte a že startujete nový den právě s námi.
1: Metropole právě dnes.
2: Je pátek a 4. září a narozeniny slaví zpěvačka Beyoncé. Také britský hudebník a producent Mark Ronson. Právě s ním natočil Bruno Mars jeden z největších hitů posledních let, Uptown Funk. A jedno speciální přání posíláme do olomoucké fakultní nemocnice. 61 let má právě dnes profesor Lumír Hrabálek, přednosta neurochirurgické kliniky a také tvůrce unikátního meziobratlového implantátu. Pane profesore, klobouk dolů a všenej. A svátek slaví Jindřišky a Rozálie. My jsme s pomocí AI vytvořili vaši vlastní sváteční hymnu a teď ji vytroubíme do světa. A to doslova.
3: Wow!
2: Trumpety připravit, Jindřišky, Rozálie. Tahle fanfára je jen pro vás.

0: Metropole právě dnes.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
8: Nová sezóna s

0: CCC.
1: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Hezké ráno, hezký den. Posíláme pohodovou atmosféru do vašich sluchátek a repráků. Na našich vlnách za chvilku potěšíme hlavně milovníky cyklistiky. Jsme moc rádi, že ladíte tu správnou cyklovlnu a hurá do sedla.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
3: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
2: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
3: Dáme si dneska do těla, pojedeme do kopce, hodně do kopce, pojedeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince, malou nahoru dolů do Jihové, a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
2: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
3: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
2: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
3: Určitě bych doporučil u Jihové střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
2: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
3: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
14: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
15: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
17: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
16: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Poprvé v historii má Univerzita Palackého Olomouc na postu univerzitního kancléře ženu. Novou kancléřkou se stala manažerka Ivana Olivová s více než 20-letou praxí v řízení organizací. Vystřídala právníka Martina Tomáška. A z UP s krátkým U jdeme na UP s dlouhým U. Stavba nové budovy úřadu práce v Olomouci na třídě kosmonautů je hotová. Moderní sídlo za 324 milionů korun nahradí nevyhovující objekty. Stěhování úřadu je v plánu po ukončení kolaudace na první půlku listopadu, píše o tom deník.
1: Kroměříž aktuálně.
3: Kroměřížské hokejové fanoušky bude povzbuzovat a bavit nový maskot. Druholigový klub představil svým fandům maskota Sršně. Při utkáních bude tato žluto-černá postavička povzbuzovat k týmové dravosti a bojovnosti.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Že bychom ještě vyrazili na houby. Uplynulé dešťové srážky povzbudily růst hub a v Česku se po různu objevují žampiony. Podle mykologů ovšem záleží na dalších srážkách, zda se dočkáme i třeba hřibů nebo lišek.
0: Sport.
3: České hokejové kluby se předvedly v prvním kole nového ročníku Ligy mistrů. Plzeň přemohla švédské Regle 4-0, Liberec padl s finským Tampere 3-6 a pardubické Dynamo přemohlo na domácím ledě polské Tychy 6-0. Sledovali jsme včera i přípravu hokejových klubů z našeho regionu před novou sezónou. Olomoučtí Kohouti padli 0-1 s Jihlavou, prostějovští Jestřáby porazili 6-2 Kroměříž a SK Prostějov 1913 vyhrál 7-0 nad Žďárem nad Sázavou.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
0: Dnes nejteplejší den tohoto týdne, o víkendu se má ochlazovat. Víme, jak bude. Dnes oblačno anebo zataženo, odpoledne místy polojasno, denní teploty 25 až 29. A co víkend? To v sobotu ráno velká oblačnost, místy přeháňky, přes den pak skoro jasno anebo polojasno, teploty 20 až 23. V neděli jasno anebo skoro jasno, mírně se ochladí na 19 až 22. Právě jsme si tedy řekli, že dnes většinou mraky, od sobotního dopoledne až do neděle pak sluníčko.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Nehoda v Litovli, policie v Mohalnici, také u Valmezu nebo v Bruntálu. Víme, jak se jezdí tady. Nehoda osobáku a nákladňáku v Litovli na Dukelské ulici u odbočky na Kysuckou. A kde číhají policejní hlídky? V Mohalnici za Molkou na Třebovské, mezi Valmezem a Vsetínem u Bystřičky nebo na výjezdu z Bruntálu na Václavov. Jsme vaše páteční rádio a současně nejlepší parťák za volantem. Díky, že nás na cesty berete sebou.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu, tak pojďme na to. Začínáme na Přerovsku a ještě se tak trochu ohlížíme a obrovská gratulace putuje do Kozlovic, kde došlo k naprosté senzaci. Sen se stal skutečností a divizní fotbalisté FK Kozlovice porazili v MOL Cupu obhájce domácího poháru MFK Karvinou výsledkem 2-1 na penalty, no a postupují do třetího kola. Zápas sledovalo 1160 diváků a ještě víc se jich může být, až do krásného areálu u Přerova dorazí prvoligový soupeř. Už 9. září se totiž v Kozlovicích představí i Pardubice a úvodní výkop padne v 16:30. Třetí kolo MOL Cupu nabídne i další zajímavou partii. 9. září hraje v Prostějově A tým Sigmy. No a i tento zápas startuje v 16:30 odpoledne. Jinak Sigmu čeká ještě zítra domácí ligový zápas. No a hrajeme ve 3 odpoledne na Andrově stadionu s Bohemkou, tak pevně věřím, že dorazíš podpořit. Pojďme i na volejbal. Postup do play-off jim nevyšel, ale po několika sezonách neskončili v baráži. Řeč je o volejbalistkách Sokolu Šternberg, které už chystají kádr na následující ročník. Mnoho hráček zůstává a mezi novými tvářemi je i pár jmen z Olomouce, které po konci šantovky v nejvyšší soutěži chtějí zůstat v extraligovém prostředí. A je tu ještě hokej. Olomoučtí Kohouti mají před sebou poslední generálku před novým ročníkem hokejové extraligy. V úterý 8. září poměří síly na ledě brněnské Komety a úvodní Buly padne v 18 hodin. Extraliga pak startuje v Olomouci, a to 16. září utkání s pražskou Spartou, a taky zde se začíná v 6 odpoledne. Budeme se těšit. To je Sport na Metropole a už teď další várka muziky a energie.
0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
2: Tvoje dopoledne

0: Nádherné dopoledne, doufám, že se máte skvěle. Hrajeme dál hit za hitem a atmosféra na našich vlnách prostě nemá chybu. Jsme tu pro vás, ať už zrovna pracujete, jedete v autě nebo si užíváte trochu relaxu. Přejeme vám dál pohodové chvíle a úsměv od ucha k uchu.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Olomoucký report.cz. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
11: Tohle je Radio Metropol.

0: Zdravíme všechny, co chtějí mít přehled a vědět víc než ostatní. Za pár minut dáme aktuální zprávy, předpověď počasí i čerstvé dopravní informace. Ať víte, jak se jezdí v našem regionu. Děkujeme za váš čas, pozornost a energii, kterou nám posíláte. Přejeme vám ten nejlepší pátek a už se těšíme na víkend.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidí.

0: Dnešního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremistoproživot.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: vevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další informace. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci projde úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začnou v pondělí a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun zastávky. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Příští týden tu bude od pondělí do čtvrtka železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Výluka začne v pondělí 7. září v 8 hodin ráno. Píše o tom report.cz. Co takhle si vyzkoušet, jak se dává do pořádku tělo? Prostějovská nemocnice bude mít den otevřených dveří svého rehabilitačního centra. V úterý příští týden budeme si moct vyzkoušet moderní rehabilitační technologie i vodní cvičení. Studující rodiče mohou od tohoto měsíce žádat o novou státní dávku zvanou hlídačkovné. Finanční podpora vyplácená úřadem práce činí pro letošní rok 7467 korun měsíčně. Žádosti mohou studující rodiče podávat osobně i přes online portál Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí.
1: Sport.
2: Úvodní zápas na mistrovství světa v Berlíně dnes čeká české basketbalistky. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Uvidíme, jaký výkon podají proti svým prvním soupeřkám. Od 20 hodin 15 minut vyzvou Itálii.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Dnes teploty jako o prázdninách. Víme, jak bude. Páteční teploty na Moravě 25 až 29, většinou oblačno anebo zataženo, odpoledne na Moravě místy polojasno. A co víkend? V sobotu ráno velká oblačnost, místy přehaňky, a pak už dopoledne a kolem oběda čekáme skoro jasno anebo polojasno, to má v sobotu vydržet až do večera. Sobotní teploty 20 až 23, v neděli se mírně ochladí na 19 až 22, čekáme jasno anebo skoro jasno. Co z toho plyne? Dnes většinou mraky, nejteplejší den týdne. Sluníčko si užijeme o víkendu a v sobotu a v neděli se také mírně příjemně ochladí.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady dnes. Nejteplejší den týdne, to bylo potvrzeno v počasí. Za volantem tedy na silnicích pozor na koloběžkáře, cyklisty, taky na motorkáře. V Litovli se ještě chvilku má došetřovat nehoda osobáku a náklaďáku na Dukelské, kyvadlový provoz a policejní hlídky zastavují teď na příjezdu od Prostějova do Bedihošti a také u Holešova v Zahnašovicích u zdejšího hřbitova. Přejeme šťastnou cestu podle předpisů, bez pokut a s naším rádiem.
1: Víc energie.

0: Díky, že trávíš pátek s naším streamem. Víkend je doslova za dveřmi a je ten nejvyšší čas naplánovat, kam vyrazíš za odpočinkem a skvělými zážitky. Za chvilku ti nabídneme ty nejlepší tipy na zajímavé akce v okolí. Přeju ti pěkný den a ať ti utíká v naprosté pohodě.
1: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
11: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
12: Nová

0: Dobré tipy.
1: Je tady pátek a také další tipy, co podnikat. Dnes a zítra vás zveme do Moravského divadla v Olomouci, kde začíná nová sezóna s operou Antonína Dvořáka Čert a Káča. Týdenská folková zahrada se koná kousek od Olomouce ve Velkém Týnci tuto sobotu. Nabídne 6 kapel a hudební odpoledne začíná zítra v 15 hodin. Chutě kraje, to je tradiční gastro food festival, nabídne gastroshow Romana Pauluse i lokální výrobce a výrobky, a to nejenom tvarušky. Další festivalová zastávka Chutě kraje tohoto festivalu bude v Olomouci v neděli 6. září v prostorách Rozária. A Chutě kraje, tedy tento tradiční food festival, potom bude pokračovat do Přerova. Tam bude 13. září. Více na webu Olomouckého reportu. A tuto neděli budeme mít divadla na zámku v Konici od 13.30 na zámeckém nádvoří. Jednak to bude pohádka o Žabákovi Kvákovi, potom taky o popleteném kouzelníkovi s divadlem Tramtárie a bude i trdlohrádkové čtení. O přestávkách nás budou bavit dravci a sokolníci. Divadla na zámku v Konici tuto neděli už po obědě na zámeckém nádvoří.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
4: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
5: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
14: Radio Metropole.
15: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
16: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
14: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Střílet chtěl na úřadu práce v Olomouci 57-letý muž. Stalo se to v úterý. Jak informuje policie, začal hrozit, když mu úřednice odmítla vyplatit takzvanou superdávku kvůli nesplněným administrativním náležitostem. S hrozbou neuspěl a utekl. Policisté muže během několika hodin zadrželi. Střelnou zbraň, na kterou při hrozbách odkazoval, u něj ovšem nenašli. Hrozí mu až 3 roky vězení za vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Vítěze cen cestovního ruchu 2026 vyhlásil Olomoucký kraj. Absolutním šampionem s největším počtem hlasů se stala malebná vyhlídka Kříž srdce nad Bileckým mlýnem na Prostějovsku. Unikátní kříž je dílem olomouckého sochaře Jana Dostála. V jednotlivých kategoriích uspěli rezort Sobotín či poštovní štola ve Zlatých horách. Cenu hejtmana a titul osobnost cestovního ruchu 2026 získal olomoucký cestovatel a podnikatel Pavel Odstrčil.
0: Sport.
3: Do 7. kola míří fotbalová národní liga. V akci dnes uvidíme i klub z našeho regionu. Na domácím trávníku se představí prostějovské SKčko. Nyní 13. tým tabulky vyzve od 18 hodin 5. Táborsko.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno a k tomu letní teploty. Odpoledne by mělo být 25 až 28. Opravdu jen ojediněle tam může cinknout i tropická třicítka. Jinak o víkendu se má trochu ochladit, mělo by být kolem 22 stupňů a sem tam čekáme také slabý déšť anebo přehánky, a to zejména v sobotu po ránu.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme v Olomouci, na Dolní Novosadské nebo taky na Lipenské, jak je kruháč u STKček. Hlídka je i na Boskovicku, ve Svitávce, na Školní ulici a nebo na D1, na exitu Kroměříž západ a na exitu Přerov jih. A na dálnici D1 ještě odstavené auto, to nám hlásíte u sjezdu na Kojetín, tak hlavně šťastnou cestu.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Je skvělé, že máš naladěné právě naše rádio. Poslední den pracovního týdne je tady a my ti ho zpestřujeme parádními hity i skvělými magazíny. Třeba za 20 minut pro tebe budeme mít parádní tipy. Měj báječný pátek a ať ti to do víkendu co nejrychleji uteče.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Jandrově stadionu.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Posloucháš?
16: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: for an hour.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Jste levičáci nebo pravičáci? Ne. S politikou to nemá nic společného. Zeptáme se tedy tím pádem jinak. Zasouváte to zleva nebo spíš zprava? Taky ne, dobře, ještě jednodušeji. Na které straně auta máte víčko nádrže? To je ta správná otázka. Když auta častěji střídáte nebo jezdíte půjčeným vozem, snadno na to zapomenete. A potom u čerpací stanice zastavíme u špatného stojanu, musíme přejíždět anebo natahovat hadici přes celé auto. I takové situace už jsme viděli. Přitom stačí jedna malá vychytávka. Podívejte se, když sedíte v autě za volantem, na ukazatel paliva na přístrojové desce. Vedle symbolu čerpacího stojanu bývá buď taková malá šipka anebo trojúhelníček. Ukazuje doleva? Pak víčko hledejte vlevo. Pokud ukazuje doprava, tankuje. To je zpráva, jednoduché. Hned to zkontrolujte a dejte nám vědět, jestli jste tuhle vychytávku věděli.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
9: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
10: KFC ti zase nabízí víc.
11: MacBooky Neo,
10: iPhone 17,
11: laserové projektory,
10: sluchátka Apple Beats
11: a stovky dalších cen.
10: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
11: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
10: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
12: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Rádio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
3: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Den pro zoologické zahrady oslaví Zoo Olomouc. V sobotu 5. září nabídne setkání s největšími letajícími ptáky světa, představí záchranářské projekty i speciální krmení.
3: Na sobotu 5.9. jsme si ku příležitosti dne pro zoologické zahrady připravili takové netradiční komentované krmení, protože se hned ve 12.30 snesou ze své velké skály s rozpětím zhruba okolo 3 metrů obrovští ptáci kondoří anští, které si příležitosti tohoto dne i nakrmíme.
2: Říká za Zoo Olomouc Pavel Javůrek. Poslední měření kvality vody v koupací sezóně v Olomouckém kraji. Hygienici opět odebírali vzorky na jezerech Poděbrady u Olomouce a na Plumovské přehradě na Prostějovsku a jezera mají vodu stále na jedničku, pokud byste se chtěli ještě zaplavat. A jaké výsledky přineslo měření kvality vody ve vodní nádrži Plumlov? Kvalita vody se tu mírně zlepšila a dosavadní zákaz koupání byl zrušen, ovšem voda stále zůstává kvůli sinicím ke koupání nevhodná. Aplikace EZ Karta od Ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje Ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
2: A podíváme se na evropskou florbalovou tour. Do akce jdou čeští florbalisté a florbalistky. Od 14 hodin vyzvou naše reprezentantky tým Švédek a v 17.45 se představí naši reprezentanti proti mužskému výběru Švédů.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že pokračuje nejteplejší den tohoto týdne. Odpoledne by mělo být letních 25 až 28 stupňů. Dál taky počítáme s proměnlivou oblačností, s tím, že od severozápadu čekáme déšť. Ten by měl na Moravu dorazit pozdě v noci anebo v sobotu nad ránem. Jinak víkend prý bude vesměs polojasný s teplotami kolem 22.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci rozhodně připomínáme zónu 30, například na Svornosti, na Kmochově nebo na ulici Krapkova u parku. Ano, tady musíme zpomalit a jet maximálně 30. Jinak s omezením dál počítáme v Olomouci na křižovatce Pražská Erenburgova. Provoz je tady svedený do protisměru, tak ať vás to nezmátne. A nehoda se momentálně dořešuje ve Vyškově na Kroměřížské a odstavené auto máme hlášené na D1 na exitu Kroměříž východ. Tak hlavně šťastný. Snou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie.

0: Díky, že si k pátečnímu dni vybíráš naši společnost a nálož skvělé muziky. Právě teď je ten správný čas se na chvíli zastavit a podívat se do našeho kalendáře na dnešní oslavence i zajímavá historická výročí do 20 minut v našem kalendáriu. Přeju ti pohodové odpoledne a užij si zbytek dne v naprostém klidu.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: miluješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek a 4. září a narozeniny slaví zpěvačka Beyoncé. Také britský hudebník a producent Mark Ronson. Právě s ním natočil Bruno Mars jeden z největších hitů posledních let, Uptown Funk. A jedno speciální přání posíláme do olomoucké fakultní nemocnice. 61 let má právě dnes profesor Lumír Hrabálek, přednosta neurochirurgické kliniky a také tvůrce unikátního meziobratlového implantátu. Pane profesore, klobouk dolů a všenej. A svátek slaví Jindřišky a Rozálie. My jsme s pomocí AI vytvořili vaši vlastní sváteční hymnu a teď ji vytroubíme do světa. A to doslova.
2: Wow!
1: Trumpety připravit, Jindřišky, Rozálie. Tahle fanfára je jen pro vás.

0: Metropole právě dnes.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Nová sezóna s

0: 3. do 6. září v prodejnách CCC.
1: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kous od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Další etapa oprav silnice začíná ve Šternberku. Dopravní omezení čekejme v lokalitě ulic Komenského, Havlíčkovy a Paloukové. Uzavírka v ulicích začíná dnes a skončí 3. listopadu. Objížďky povedou okolními ulicemi.
0: Prostějov aktuálně.
3: Tradiční podzimní úklid spustí v úterý 5. října. Prostějov. Obyvatelé města budou moci odkládat svůj starý nábytek, koberce, další velkoobjemový odpad do velkých kontejnerů rozmístěných po městě. Detaily k akci má web report.cz. Řidiči, dál rostou ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu nyní kupujeme v průměru za 42,30. Před týdnem byla asi o 20 levnější a o 10 na litru v Olomouckém kraji zdražila nafta na průměrných 45,90. Stopka brazilského hovězího do Evropy. Evropská unie zastavila dovoz masa a dalších živočišných produktů z Brazílie kvůli nedodržení pravidel pro používání antibiotik. Zákaz může brazilské vývozce připravit až v přepočtu o 42 miliard korun ročně, píší o tom novinky.cz.
1: Sport.
3: Zápasy 3. kola čekají naše tenisty a tenistky na Grand Slamu US Open. Hvězda přerovského klubu Linda Nosková bude hrát na newyorském betonu dnes po 20. hodině našeho času proti Američance Liové. Olomoucká rodačka Karolína Muchová vyzve po 8:30 večer Američanku Navarovou a do akce jde i ESO prostějovského klubu Jiří Lehečka. Po 23. hodině ho čeká zápas s Řekem Cicipasem. Uvidíme, jak to dopadne.
1: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky 3 7 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Od 1. září je tady sice oficiálně meteorologický podzim, to ale automaticky neznamená konec letního počasí. Naopak, současné dlouhodobé modely ukazují, že září prý bude teplotně nadprůměrné. Jedna zásadní změna nás ale čeká. Během tohoto měsíce totiž ztratíme víc než 100 minut denního světla. Taky víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno, s tím, že na teploměru dneska máme 25 až 28 a o víkendu to bude zhruba 22 stupňů.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci na Týnecké, taky v Přerově na Lipnické, nebo v Šumperku na Šumavské u Bratrušáku. A kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Kroměříž Východ, anebo v Holešově na Palackého. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Moc ti děkujeme za poslech. Páteční čas začíná nabírat na obrátkách a my pro tebe máme připravený rozhovor s mimořádně zajímavým hostem. Přineseme ti ho už do 20 minut. Do té doby si spolu budeme užívat parádní pecky. Hrajeme ti pro dobrou náladu.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
7: Olomoucký Report.cz. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na Report.cz.
8: A nyní Report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
11: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
12: Tohle je
13: Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
2: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
1: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
2: Dáme si dneska do těla, pojedeme do kopce, hodně do kopce, pojedeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince, malu nahoru dolů do Jihové, a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
1: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
2: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
1: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
2: Určitě bych doporučil u Jihové střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
1: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
2: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
12: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Radio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme tu pro vás další informace. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci projde úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začnou v pondělí a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun zastávky. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Příští týden tu bude od pondělí do čtvrtka železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Výluka začne v pondělí 7. září v 8 hodin ráno. Píše o tom report.cz. Co takhle si vyzkoušet, jak se dává do pořádku tělo? Prostějovská nemocnice bude mít den otevřených dveří svého rehabilitačního centra. V úterý příští týden budeme si moct vyzkoušet moderní rehabilitační technologie i vodní cvičení. Studující rodiče mohou od tohoto měsíce žádat o novou státní dávku zvanou hlídačkovné. Finanční podpora vyplácená úřadem práce činí pro letošní rok 7 467 korun měsíčně. Žádosti mohou studující rodiče podávat osobně i přes online portál Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí. Sport. Úvodní zápas na mistrovství světa v Berlíně dnes čeká české basketbalistky. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Uvidíme, jaký výkon podají proti svým prvním soupeřkám. Od 20 hodin 15 minut vyzvou Itálii.
2: Rádio Metropole, co na sebe. Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno a k tomu letní teploty. Odpoledne by mělo být 25 až 28. Opravdu jen ojediněle tam může cinknout i tropická třicítka. Jinak o víkendu se má trochu ochladit, mělo by být kolem 22 stupňů a sem tam čekáme také slabý déšť anebo přehánky, a to zejména v sobotu po ránu.
0: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci musíme počítat s omezením přímo v centru, kvůli ČesFestu je úplně zavřené horní náměstí. Jinak připomínáme taky radary, které v Olomouci hlídají rychlost na Okružní, na Přerovské, na Jižní nebo na Slavonícké a taky v Droždíně, na Gagarinově. A právě tady je teď i policejní hlídka, jestli pak u školy dodržujeme třicítku. Jinak kontrola taky v Prostějově, na Brněnské, u Hřbitova a celkem silný provoz teď máme hlášený v Šumperku, na křižovatce Jesenická, Lidická. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: Díky, že ladíš naše vysílání i v pátek. Chceš vědět, čím právě žijí regionální weby a o čem se u nás píše? Za malou chvíli ti přineseme ty nejzajímavější zprávy a perličky z našeho okolí. Tak zůstaň s námi, nuda tady určitě nehrozí.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kous od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
11: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
12: Posloucháš?

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu máme přehled, co se na Olomoucku i jinde v regionu děje. Pojďme se mrknout na to, o čem se píše. Olomoucká plechárna ožívá mezinárodním parahokejem. Sedmý ročník poháru hejtmana přivede na led evropskou špičku, kde domácí kohouti změří síly s Finskem, Rakouskem i favority z Jižního Tyrolska. Nebude chybět ani atraktivní nedělní exhibice proti 7. mechanizované brigádě Dukelská. Více píše Olomoucký report. Pokud míříte za kulturou, v galerii Moritz odstartovala výstava o slavné autorce mumínků Tuve Janssonové. Představuje život finské umělkyně a nabízí i soutěžní kvíz o lístky do akvaparku nebo zoo. Akce připomíná 40 let partnerství s městem Tampere. Podrobnosti najdete na serveru Olomoucký rej. Kromě říšský hokej má novou posilu na tribunách. Druholigový klub představil dravého maskota sršně, kterého vyrobili v nedalekém Bezměrově. Kmotrem se stal místní odchovanec a hráč Toronto Maple Leafs Miroslav Holinka. Informuje kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
6: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
12: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
11: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Radio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Poprvé v historii má Univerzita Palackého Olomouc na postu univerzitního kancléře ženu. Novou kancléřkou se stala manažerka Ivana Olivová s více než 20-letou praxí v řízení organizací. Vystřídala právníka Martina Tomáška. A z UP s krátkým U jdeme na UP s dlouhým U. Stavba nové budovy úřadu práce v Olomouci na třídě kosmonautů je hotová. Moderní sídlo za 324 milionů korun nahradí nevyhovující objekty. Stěhování úřadu je v plánu po ukončení kolaudace na první půlku listopadu, píše o tom Deník.
0: Kroměříž aktuálně.
3: Kroměřížské hokejové fanoušky bude povzbuzovat a bavit nový maskot. Druholigový klub představil svým fandům maskota Sršně. Při utkáních bude tato žluto-černá postavička povzbuzovat k týmové dravosti a bojovnosti.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Že bychom ještě vyrazili na houby. Uplynulé dešťové srážky povzbudily růst hub a v Česku se po různu objevují žampiony. Podle mykologů ovšem záleží na dalších srážkách, zda se dočkáme i třeba hřibů nebo lišek.
1: Sport.
3: Do 7. kola míří fotbalová národní liga. V akci dnes uvidíme i klub z našeho regionu. Na domácím trávníku se představí prostějovské SKčko. Nyní 13. tým tabulky vyzve od 18 hodin 5. Táborsko.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Odpoledne nám bude převažovat na obloze šedá barva. Budeme mít oblačno. To se nám ale k večeru začne postupně trhat. Přechodně by se nám mohlo dokonce až vyjasnit. Před námi je teplá noc. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni. V druhé polovině noci se ale může přidat déšť, výjimečně i bouřka. Podle odborníků naprší 1 až 5 mm srážek. Na Jesenicku mohou být deště vydatnější, tam může spadnout až 15 mm.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Dopravu máme trochu hustší v Olomouci na cestách ve směru na Pavlovičky. Konkrétně v ulicích Sokolovská, Pasterova, Pavlovická a taky Hodolanská. Všude nám ale hlásíte zdržení přibližně na pár jednotek minut. Pomalu to teď jede taky ve Valašském Meziříčí v ulici Nádražní. Tady prý někteří z vás stáli i 8 minut. Se zpožděním počítáme kvůli čištění silnice taky na trase Svitavy, Moravská Třebová. Přibližně od Koclířova do Moravské Třebové nám to tu popojíždí. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu, tak pojďme na to. Začínáme na Přerovsku a ještě se tak trochu ohlížíme a obrovská gratulace putuje do Kozlovic, kde došlo k naprosté senzaci. Sen se stal skutečností a divizní fotbalisté FK Kozlovice porazili v MOL Cupu obhájce domácího poháru MFK Karvinou výsledkem 2-1 na penalty, no a postupují do třetího kola. Zápas sledovalo 1160 diváků a ještě více jich může být, až do krásného areálu u Přerova dorazí prvoligový soupeř. Už 9. září se totiž v Kozlovicích představí i Pardubice a úvodní výkop padne v 16:30. Třetí kolo MOL Cupu nabídne i další zajímavou partii. 9. září hraje v Prostějově A tým Signál.

následující ročník. Mnoho hráček zůstává a mezi novými tvářemi je i pár jmen z Olomouce, které po konci šantovky v nejvyšší soutěži chtějí zůstat v extraligovém prostředí. A je tu ještě hokej. Olomoučtí kohouti mají před sebou poslední generálku před novým ročníkem hokejové extraligy.

0: se začíná v 6 odpoledne. Budeme se těšit. To je Sport na Metropole a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: spojíš pátek s naším streamem. Víkend je doslova za dveřmi a je ten nejvyšší čas naplánovat, kam vyrazíš za odpočinkem a skvělými zážitky. Za chvilku ti nabídneme ty nejlepší tipy na zajímavé akce v okolí. Přeju ti pěkný den a ať ti utíká v naprosté pohodě.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
3: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
10: Nová sezóna.

0: 3. do 6. září v prodejnách CCC.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
2: Seta od Tytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
0: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Posloucháš?
0: Radio Mef.

0: Radio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.
0: Metropole.

0: tipy.
1: Je tady pátek a také další tipy, co podnikáte dnes a zítra. Vás zveme do Moravského divadla v Olomouci, kde začíná nová sezóna s operou Antonína Dvořáka Čert a Káča. Týnecká folková zahrada se koná kousek od Olomouce ve Velkém Týnci tuto sobotu. Nabídne 6 kapel a hudební odpoledne začíná zítra v 15 hodin. Chutě kraje, to je tradiční gastro food festival, nabídne gastroshow Romana Pauluse i lokální výrobce a výrobky, a to nejenom tvarušky. Další festivalová zastávka Chutě kraje tohoto festivalu bude v Olomouci v neděli 6. září v prostorách Rozária. A Chutě kraje, tedy tento tradiční food festival, potom bude pokračovat do Přerova. Tam bude 13. září. Více na webu Olomouckého reportu. A tuto neděli budeme mít divadla na zámku v Konici od 13.30 na zámeckém nádvoří. Jednak to bude pohádka o Žabákovi Kvákovi, potom taky o popleteném kouzelníkovi s divadlem Tramtária a bude i trdlohrádkové čtení. O přestávkách nás budou bavit Dravci a Sokolníci. Divadla na zámku v Konici tuto neděli už po obědě na zámeckém nádvoří.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
8: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr, uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další informace. Další etapa oprav silnice začíná ve Šternberku. Dopravní omezení čekejme v lokalitě ulic Komenského, Havlíčkovy a Paloukové. Uzavírka v ulicích začíná dnes a skončí 3. listopadu. Objížďky povedou okolními ulicemi.
0: Prostějov aktuálně.
2: Tradiční podzimní úklid spustí v úterý 5. října. Prostějov. Obyvatelé města budou moci odkládat svůj starý nábytek, koberce a další velkoobjemový odpad do velkých kontejnerů rozmístěných po městě. Detaily k akci má web report.cz. Řidiči, dál rostou ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu nyní kupujeme v průměru za 42,30. Před týdnem byla asi o 20 levnější a o 10 na litru v Olomouckém kraji zdražila nafta na průměrných 45,90. Stopka brazilského hovězího do Evropy. Evropská unie zastavila dovoz masa a dalších živočišných produktů z Brazílie kvůli nedodržení pravidel pro používání antibiotik. Zákaz může brazilské vývozce připravit až v přepočtu o 42 miliard korun ročně, píší o tom novinky.cz.
1: Sport.
2: Zápasy 3. kola čekají naše tenisty a tenistky na Grand Slamu US Open. Hvězda přerovského klubu Linda Nosková bude hrát na newyorském betonu dnes po 20. hodině našeho času proti Američance Liové. Olomoucká rodačka Karolína Muchová vyzve po 8:30 večer Američanku Navarovou a do akce jde i ESO prostějovského klubu Jiří Lehečka. Po 23. hodině ho čeká zápas s Řekem Cicipasem. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude. Ještě do včerejška byla mapička meteorologických výstrah celá zelená. Dnes už se nám tam i nějaká ta výstraha objevila. A to konkrétně před silným větrem. Pro Hanou to ale naštěstí neplatí, pouze pro sever Čech. U nás nás čeká sobotní dopoledne s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne by mělo být polojasno až skoro jasno. Teploty vylezou k 20 až 24 stupňům. Vítr by měl foukat pouze mírný a ještě k večeru zeslábne.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nám hlásíte nehodu v ulici Chválkovická. Projíždíme tudy opatrně. Nohu z plynu dáme taky před havárií ve Zlíně v ulici Dlouhá. Konkrétně na křižovatce s ulicí Benešovo nábřeží. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Pokuta nám hrozí na D55 na exitu Hulín Východ, na D35 na exitu Loštice nebo třeba na D1 na exitu Lipník Trnávka. Předpisově kvůli hlídkám pojedeme taky raději v Olomouci v ulici Okružní a v Lipníku v ulici Za vodou. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Metropole.

Let's go. Sounds good. Real good.

Noční rádio z Olomouce. Metropole. When I get home, I...

0: skvělé, že máš naladěné právě naše rádio. Poslední den pracovního týdne je tady a my ti ho zpestřujeme parádními hity i skvělými magazíny. Třeba za 20 minut pro tebe budeme mít parádní tipy. Měj báječný pátek a ať ti to do víkendu co nejrychleji uteče.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
4: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Olivia. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivia. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Rá!

0: Rádio Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jste levičáci nebo pravičáci? Ne, s politikou to nemá nic společného. Zeptáme se tedy tím pádem jinak. Zasouváte to zleva nebo spíš zprava? Taky ne, dobře, ještě jednodušeji. Na které straně auta máte víčko nádrže? To je ta správná otázka. Když auta častěji střídáte nebo jezdíte půjčeným vozem, snadno na to zapomenete. A potom u čerpací stanice zastavíme u špatného stojanu, musíme přijíždět anebo natahovat hadici přes celé auto. I takové situace už jsme viděli. Přitom stačí jedna malá vychytávka. Podívejte se, když sedíte v autě za volantem, na ukazatel paliva na přístrojové desce. Vedle symbolu čerpacího stojanu bývá buď taková malá šipka anebo trojúhelníček. Ukazuje doleva? Pak víčko hledejte vlevo. Pokud ukazuje doprava, tankuje. Je to zpráva, jednoduché. Hned to zkontrolujte a dejte nám vědět, jestli jste tuhle vychytávku věděli.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo,
12: iPhone 17,
13: laserové projektory,
12: sluchátka Apple Beats
13: a stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
0: Rádio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
13: Dneska padla.

0: námi můžeš nostalgicky zavzpomínat
1: na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou
0: a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme tu pro vás další informace. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci projde úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začnou v pondělí a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun zastávky. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Příští týden tu bude od pondělí do čtvrtka železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Výluka začne v pondělí 7. září v 8 hodin ráno. Píše o tom report.cz. Co takhle si vyzkoušet, jak se dává do pořádku tělo? Prostějovská nemocnice bude mít den otevřených dveří svého rehabilitačního centra. V úterý příští týden budeme si moct vyzkoušet moderní rehabilitační technologie i vodní cvičení. Studující rodiče mohou od tohoto měsíce žádat o novou státní dávku zvanou hlídačkovné. Finanční podpora vyplácená úřadem práce činí pro letošní rok 7467 korun měsíčně. Žádosti mohou studující rodiče podávat osobně i přes online portál Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí. Sport. Úvodní zápas na mistrovství světa v Berlíně dnes čeká české basketbalistky. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Uvidíme, jaký výkon podají proti svým prvním soupeřkám. Od 20 hodin 15 minut vyzvou Itálii.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Září na léto jde stáří, to je pronostika na tento měsíc. Letos ale tak úplně neplatí. Září by podle odborníků mělo být nadprůměrně teplé. Třeba dnes teplotní maxima hlásí až 29 stupňů. I o víkendu se budeme pohybovat nad 20 stupni. Zítra očekáváme až 24 stupňů, v neděli až 22. V sobotu by nám mohlo dopoledne zapršet, postupně by se během dne mělo ale rozjasnit na slunečno. Neděle slibuje polojasno, bez deště.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na odstavené auto v ulici Pražská u Globusu. Podobnou situaci s autem na Krajnici řešíme taky na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Vyškov-Západ a na stejné silnici taky na trase Ostrava-Přerov na exitu Přerov. Opatrně projíždíme taky kolem bouračky 3 osobáků na trase Loštice-Bílá Lhota u odbočky ze silnice 635 na červenou Lhotu. Projet se tudy dá, jen raději zpomalíme. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: si k pátečnímu dni vybíráš naši společnost a nálož skvělé muziky. Právě teď je ten správný čas se na chvíli zastavit a podívat se do našeho kalendáře na dnešní oslavence i zajímavá historická výročí. Do 20 minut v našem kalendáriu. Přeju ti pohodové odpoledne a užij si zbytek dne v naprostém klidu.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
10: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Dělidla. t-motor.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Posloucháš?

0: Na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek a 4. září a narozeniny slaví zpěvačka Beyoncé. Také britský hudebník a producent Mark Ronson. Právě s ním natočil Bruno Mars jeden z největších hitů posledních let, Uptown Funk. Jedno speciální přání posíláme do Olomoucké fakultní nemocnice. 61 let má právě dnes profesor Lumír Hrabálek, přednosta neurochirurgické kliniky a také tvůrce unikátního meziobratlového implantátu. Pane profesore, klobouk dolů a všenej. A svátek slaví Jindřišky a Rozálie. My jsme s pomocí AI vytvořili vaši vlastní sváteční hymnu a teď ji vytroubíme do světa. A to doslova. Trumpety připravit, Jindřišky, Rozálie. Tahle fanfára je jen pro vás.

0: Metropole právě dnes.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Den pro zoologické zahrady oslaví Zoo Olomouc. V sobotu 5. září nabídne setkání s největšími létajícími ptáky světa, představí záchranářské projekty i speciální krmení.
3: Na sobotu 5. 9. jsme si ku příležitosti Dne pro zoologické zahrady připravili takové netradiční komentované krmení, protože se hned ve 12.30 snesou ze své velké skály s rozpětím zhruba okolo 3 metrů obrovští ptáci kondoří anští, které si příležitosti tohoto dne i nakrmíme.
2: Říká za Zoo Olomouc Pavel Javůrek. Poslední měření kvality vody v koupací sezóně v Olomouckém kraji. Hygienici opět odebírali vzorky na jezerech Poděbrady u Olomouce a na Plumovské přehradě na Prostějovsku a jezera mají vodu stále na jedničku, pokud byste se chtěli ještě zaplavat. A jaké výsledky přineslo měření kvality vody ve vodní nádrži Plumlov? Kvalita vody se tu mírně zlepšila a dosavadní zákaz koupání byl zrušen, ovšem voda stále zůstává kvůli sinicím ke koupání nevhodná. Aplikace EZ Karta od Ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje Ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
2: Finále atletické diamantové ligy čeká českou sprinterku Lu Manuel. Na závěrečný meeting prestižní soutěže se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. Start jejího finálového běhu na 400 metrů bude v sobotu po 20. hodině.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude. K večeru se nám začíná oblačnost postupně trhat. Přechodně by se nám mohlo dokonce až vyjasnit. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 28 minut. Před námi je teplá noc. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni. V druhé polovině noci se může přidat déšť, výjimečně i bouřka. Podle odborníků naprší 1 až 5 mm srážek. Na Jesenicku mohou být deště vydatnější. Tam může spadnout až 15 mm.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To už se ale nedá říci na Zlínsku na výjezdu z obce Zádveřice Raková ve směru na Lípu. Na silnici je překážka, projíždíme se zvýšenou opatrností. Na místě jsou záchranné složky. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž Západ, v Napajedlech, v ulici Nádražní. Potkáme je taky na cestě mezi Otrokovicemi a Machovou. Pokuta nám hrozí taky na D49 na exitu Holešov. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Moc ti děkujeme za poslech. Páteční čas začíná nabírat na obrátkách a my pro tebe máme připravený rozhovor s mimořádně zajímavým hostem. Přineseme ti ho už do 20 minut. Do té doby si spolu budeme užívat parádní pecky. Hrajeme ti pro dobrou náladu.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
1: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.

0: Metropole. Radio Metropole.
1: Nehrajem si. Hrajem jinak.
0: Metropole.
1: Prostě jinak.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
2: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
1: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
2: Dáme si dneska do těla, pojedeme do kopce, hodně do kopce, pojedeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince, malu nahoru dolů do Jihove, a z Jihove sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
1: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
2: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihova, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
1: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
2: Určitě bych doporučil u Jihové Střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
1: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
2: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
9: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
10: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
3: Metropole.
0: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno a dopoledne očekáváme zataženost deštěm nebo přeháňkami. Postupně by ale během dne měly srážky ustávat a oblačnost by se měla rozpouštět. Odpoledne už nám meteorologové předpovídají polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty nám vylezou k 20 až 24 stupňům. Na horách to bude trochu méně, tam naměříme nejvýše 17 stupňů. Biozátěž by měla být v sobotu na nejlepším stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Díky, že ladíš naše vysílání i v pátek. Chceš vědět, čím právě žijí regionální weby a o čem se u nás píše? Za malou chvíli ti přineseme ty nejzajímavější zprávy a perličky z našeho okolí. Tak zůstaň s námi, nuda tady určitě nehrozí.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
5: Rádio Metropole.
6: Metropole.

dnešek. Na našem rádiu máme přehled, co se na Olomoucku i jinde v regionu děje. Pojďme se mrknout na to, o čem se píše. Olomoucká plechárna ožívá mezinárodním parahokejem. Sedmý ročník poháru hejtmana přivede na led evropskou špičku, kde domácí kohouti změří síly s Finskem, Rakouskem i favority z Jižního Tyrolska. Nebude chybět ani atraktivní nedělní exhibice proti 7. mechanizované brigádě Dukelská. Více píše Olomoucký report. Pokud míříte za kulturou, v galerii Moritz odstartovala výstava o slavné autorce Mumínku Tuve Janssonové. Představuje život finské umělky.

0: napište na serveru Olomoucký rej. Kroměřížský hokej má novou posilu na tribunách. Druholigový klub představil dravého maskota sršně, kterého vyrobili v nedalekém Bezměrově. Kmotrem se stal místní odchovanec a hráč Toronto Maple Leafs Miroslav Holinka. Informuje kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz

0: Rádio Hana Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rokovými špeky, které jinde neuslyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. Rádio Metropole.
2: Lomix.
0: Lomix. Lomix. The P.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do světa Lost Frequencies, belgického DJe a producenta, který dokáže ze vzduchu udělat beat a z beatu náladu. Jeho melodický deep house tě přenese na pláž, i když sedíš ve špičce v tramvaji. Lost Frequencies je jako kámoš, co ti bez řečí podá drink a pustí tě na vlnu klidu a pohody. Jeho písně nejsou jen o rytmu, ale i o pocitu. Ať už chceš tančit, snít nebo jen vypnout. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I've learned to embrace the dark, and now every time you see me.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme interpreta ATB, německého producenta, který svou hudbou míchá trance s emotivními melodiemi a vytváří tak nezapomenutelné zážitky. Jeho skladby jsou jako noční jízda, kde tě pohltí rytmus i emoce zároveň. ATB je jako ten kámoš, co ti přinese hudbu, která tě vezme na cestu plnou energie i klidu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudební elegance.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Seonku, jihokorejská megastar, která i solo září jako celý vesmír. Znáš ho z nejslavnější kapely planety BTS, ale teď i sám ukazuje, co v něm je. A že je toho hodně. Jeho hudba je jako precizně vyladěný koktejl popu, R&B a moderní produkce, která zní světově. Ať už sedíš v kavárně, nebo jedeš nočním městem. Seonku je jako kámoš, co ti zaspívá, místo aby tě objal. Zůstaň s námi, protože Metropole dnes

tady je tvoje metropole. Depeche Mode je legenda synthpopové hudby, která už dekády inspiruje fanoušky po celém světě. Jejich temnější, ale zároveň chytlavý zvuk je jako ten kámoš, co ti nabídne něco neotřelého a nezapomenutelného. Depeche Mode jsou mistry atmosféry a emoce, takže se připrav na pořádnou jízdu napříč žánry. Zůstaň naladěný, protože metropole ti servíruje další

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Icona Pop jsou švédské duo, které svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na interpreta Steph Da Campou, producenta a DJe, který vládne house scéně svým energickým a chytlavým zvukem. Jeho skladby jsou plné groovu, pozitivní energie a taneční nálady, která tě dostane hned od začátku. Steph Da Campou je jako ten kámoš, co tě vezme na taneční jízdu, kterou nezapomeneš. Jeho styl je moderní, taneční a plný radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku taneční extáze.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Rita Ora. Britská zpěvačka a herečka s hlasem, který nezapomeneš. Její hudba kombinuje pop, R&B a taneční prvky tak, že tě nenechá v klidu. Rita je jako kamarádka, co vždycky ví, jak tě rozesmát a rozproudit. Její energie je nakažlivá, její styl nezapomeneš.

tam. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Jodie Harsh, britskou DJku, drag queen a producentku, která svým charizmatem a energickými sety ovládá taneční scény po celém světě. Její hudba je jako ta nejlepší party s přáteli, kde prostě musíš tancovat. Jodie je jako ta kámoška, co ti vždycky přichystá playlist, díky kterému se nezastavíš. Její styl je house plný groovu a pozitivní energie, která tě dostane. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
2: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
1: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
2: Dáme si dneska do těla, pojedeme do kopce, hodně do kopce, pojedeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince, malu nahoru dolů do Jihové, a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
1: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
2: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
1: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
2: Určitě bych doporučil u Jihové střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
1: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
2: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Left Wing and Cody, britské producenty a DJe, kteří míchají house a techno s pořádnou dávkou groovu a energie. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí správný track, aby ses rozhýbal. Left Wing and Cody jsou známí svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé party. Zůstaň naladěný.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme MKE, amerického producenta, DJe a remixéra, který v taneční hudbě míchá house s kytlavými melodiemi a groovem. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal. MK je známý svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé párty. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíru

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Den pro zoologické zahrady oslaví Zoo Olomouc. V sobotu 5. září nabídne setkání s největšími letajícími ptáky světa, představí záchranářské projekty i speciální krmení.
3: Na sobotu 5. 9. jsme si ku příležitosti Dne pro zoologické zahrady připravili takové netradiční komentované krmení, protože se hned ve 12.30 snesou ze své velké skály s rozpětím zhruba okolo 3 metrů obrovští ptáci kondoří anští, které si příležitosti tohoto dne i nakrmíme.
2: Říká za Zoo Olomouc Pavel Javůrek. Poslední měření kvality vody v koupací sezóně v Olomouckém kraji. Hygienici opět odebírali vzorky na jezerech Poděbrady u Olomouce a na Plumovské přehradě na Prostějovsku a jezera mají vodu stále na jedničku, pokud byste se chtěli ještě zaplavat. A jaké výsledky přineslo měření kvality vody ve vodní nádrži Plumlov? Kvalita vody se tu mírně zlepšila a dosavadní zákaz koupání byl zrušen, ovšem voda stále zůstává kvůli sinicím ke koupání nevhodná. Aplikace EZ Karta od ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
2: Finále atletické diamantové ligy čeká českou sprinterku Lu Manuel. Na závěrečný meeting prestižní soutěže se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. Start jejího finálového běhu na 400 metrů bude v sobotu po 20. hodině.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno a dopoledne očekáváme zataženost deštěm nebo přeháňkami. Postupně by ale během dne měly srážky ustávat a oblačnost by se měla rozpouštět. Odpoledne už nám meteorologové předpovídají polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty nám vylezou k 20 až 24 stupňům. Na horách to bude trochu méně, tam naměříme nejvýše 17 stupňů. Biozátěž by měla být v sobotu na nejlepší stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Metropole. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

Tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Mobiho, ikonu elektronické hudby, který svými ambientními i tanečními skladbami ovlivnil celé generace. Jeho hudba je jako dlouhá procházka s kamarádem, kdy si užíváš klid i energii zároveň. Moby dokáže vytáhnout emoce z elektroniky, což není úplně běžná věc. Jeho styl je jedinečný, plný hloubky a zároveň tanečního groove, co tě chytne. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje hudebního velikána, kterého prostě musíš znát.

Tady je tvoje metropole. Bob Sinclair je francouzský DJ a producent, který svou taneční hudbou a funky groovem baví fanoušky už dlouhá léta. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku radosti a energie. Bob Sinclair je legendou taneční scény a jeho beaty tě rozhýbou na první poslech. Zůstaň naladěný, protože

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Vice Kids a Dimelu jsou producenti, kteří ve své hudbě míchají moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese na párty tu správnou dávku groove a zábavy. Vice Kids a Dimelu umí roztančit každý parket a přinést svěží zvuk. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na metr.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.